0: Radio Metropole.
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností.

tady je tvoje metropole. Dneska tě vezmeme do Norska, protože právě tam vzniká elektronická magie jménem Seep. To jsou mistři remixu, kteří ze známých melodií dokážou udělat úplně nový zážitek. Ale i jejich vlastní tvorba stojí za to. Lehká, taneční, emotivní. Seep jsou jako ti kámoši, co ti vždycky vylepší track, co už znáš, a pak tě překvapí něčím úplně novým. Jejich produkce má světový zvuk, ale zároveň zůstává osobní. Zůstaň naladěný. Metropole a Seep tě dneska naladí na vlnu chillového

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představujeme The Streets. Anglický hudební projekt vedený zpěvákem a multiinstrumentalistou Mikem Skinnerem, který svým unikátním stylem spojil hip-hop se žánry garáž a grime. Jeho hudba je jako ten kámoš, co ti řekne pravdu na rovinu a ještě tě u toho dostane do rytmu. The Streets jsou známí svým autentickým přístupem a schopností zaujmout posluchače na první poslech. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje pořádnou porci hudební jízdy. Nursing my health with the grape juice working, cursing the never. There are crazy turns as you work through the present.

0: Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers, do kterého si zvu zkušené biznismeny i významné osobnosti. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme se Simonou Babčákovou. Simona je známá herečka. Narodila se v Šumperku 21. února 1973. 21 let je členkou souboru Davidského divadla v Praze. Již 15 let se věnuje freestylové improvizaci a založila improvizační skupinu NOA. Věnuje se také moderování, a to od benefičních akcí pro neziskové organizace přes firemní večírky a plesy až po konference. Již 30 let se věnuje psychologii a osobnostnímu růstu a stala se průvodkyní vnitřními světy. V současné době se věnuje i své nové roli koučky rozvoje osobnosti. Dámy a pánové, Simona Babčáková. Simono, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Já jsem moc rád, že jste si na mě konečně udělala čas, protože my se rok naháníme.
1: Jo, ale to není jenom otázka diáře, konečně udělala čas, ale já jsem odkládala, já jsem čekala na správné načasování toho, kdy, já tomu říkám, kdy se dopeču, že vlastně se mi, protože ty rozhovory, ty se zaznamenají a už jako jedou a lidi si je pustí kdykoliv, jakkoliv, bez kontextu, za 5 let, za 10 let, za 15 let, a vlastně mě se nechtělo zveřejňovat to křehké stádium nejistoty přechodu, změn, kdy už nejsem tam, ale ještě nejsem tam, vlastně nevím, co přesně avizuju, jaká je moje agenda, jsem uprostřed té změny, takže jako jsem nechtěla jako šířit svůj vnitřní proces zmatek a chaos.
0: Naprosto rozumím, takže dnešní Simona už přišla dopečená.
1: To úplně ne, ale už se dopékám do podoby, že si zatím stojím nějakým způsobem a už jako jsem ochotná jako bejt reprezentativní, jo? Už tam mám nějakou sebedůvěru.
0: Rozumím. Jsme v Old Schooleru, takže začneme vlastně tou minulostí. Já už jsem to říkal, vy jste se narodila v roce 1973 v Šumperku. To je taková specifická oblast, Sudety. Jaké bylo dětství a dospívání v té krajině?
1: Určitě jak pro koho, takže já nemůžu říct obecně, jaké bylo. Já jsem se narodila, pro ty, kteří jsou ze Šumperka, tak jsem se narodila na Fibichové 1 v paneláku v době, kdy se tam stavilo největší šumperské sídliště Prievická a posléze z Temenice, z vesnice se celé stalo jeden velký sídlák. Ale když já jsem se tam narodila, tak tam ještě nebyl ten sídlák, takže tam byla ta vesnice. Takže moje rané dětství do těch prvních 10 let bylo vlastně venkovský, protože jsme lítali tady do Kravína, za telatama, skákat na seno a lano prostě přes potok a běhali jsme, vlastně jako by moje teritorium bylo jako fakt nějakých 3-5 kilometrů čtverečních v poměrně jako raném věku, že ta výchova byla taková prostě běž ven a vrať se co nejpozději, tak prostě smečka jako běžela a jestli jsem si v průběhu toho jako odřela kolínko nebo měla nějaký bebí, tak jako fakt nebyl čas se vracet 2 kilometry domů, tam se ošetřit a pak hledat smečku, která se mezi tím jako rozprchla. Takže my jsme chodili i na zemědělku ke koním, chodili jsme na různý skalky, prostě do lesíků, do remísků, hrát prostě schovky a tak. Takže těch prvních 10 let bylo takových řekla bych živé, zdravé dětství a do toho se začaly stavět ty paneláky, takže ty staveniště byly ta naše hřiště.
0: Revír.
1: Přesně tak, revír, protože ve 3 hodiny prostě skončili dělníci, to nám akorát skončila škola a nastoupili jsme my, že jo. Takže to se krásně, jako o víkendech taky jsme to měli volný. Takže to bylo takový dobrodružný a zároveň i jako z hlediska vývojové psychologie do těch 10 let ta lidská bytost vstřebává, jo? Nemá ještě vyhodnocování, nepolemizuje. Takže si vždycky nějak jako to místo, nebo vždycky často si to místo nějak najdeme. A od těch 10 jsem se přestěhovala na jiné místo, kde už s rodiči teda jsem byla přestěhována, kde už nebylo tolik tak jakoby přirozenýho vyžití, tak přirozené prostě smečky, už začalo rozlišování a tam už jsem začala být nespokojená. Mm-hmm. Jo, protože mi to nevyhovovalo, co se dělo. A takže tam už to vnímám, to období až do okamžiku, kdy jsem odešla ze Šumperka, neznamená to, že skončilo tohleto vnímání, to se dělo i v jiných městech, ale takový, že jsem začala cítit fakt frustraci z určité jakoby bezmoci, jako co se mi dělo v hlavě, jaký otázky a jaký názory a představy jsem měla v hlavě versus realita, jakou jsem žila a jakou jsem musela žít, jo. Já mám nějak jako od podstaty velmi rozvinuté kritické myšlení a to se prostě v těch 12 letech aktivovalo a nic nezastavilo.
0: Jenom na to tak naskočím, vy to o mě víte, ale naši diváci, ne, jak to řeknu, já jsem měl babičku v Rudě nad Moravou, to je přes kopec, právě do té Temenice, o které jste mluvila, moje babička teda říkala Temenica. Mm-hmm. Tak jsme si chodívali do Sámošky kupovat nanuky a ale je to vlastně kraj, tam to Šumpersko, kde oni říkají, že končí chleba, začíná kamení, protože je to rozhraní Hané a hor. A vy jste potom třeba natočila i takový velice zásadní film Díra u Hanušovic, který o tom mluví. Promítla jste tam něco z toho dětství?
1: Určitě, ale jako v tom herectví prostě vždycky promítáme svůj život, že vycházím prostě ze zkušeností, jaký jsem viděla. Nicméně vůči filmu Díra u Hanušovic, já jsem lehce kritická, byť tam hraju skvěle, tak...
0: Jako všude.
1: Řekla skromně, ano. S tím nelze nesouhlasit. Doufám, že nelze. Posluchači pochopí lehce sebeironický tón, i když je to celé pravda. Tak jsem kritická v tom, že ten film vlastně ukazuje lidi v těchto těch odlehlých výzkách všechny jako neschopné prostě autisty, kteří nejsou schopni si vyřešit problém a jestliže mi vypadnou tady lidi s traktorem, tak se prostě nestěhuju, jo. A pravda je taková, že nic, ne, prostě odložím to na druhý den a seženu si prostě jiný lidi.
0: Jiný odtah, přesně tak, jinou
1: spolupráci. Takže v tomto jsem byla kritická, že to bylo z toho úhlu pohledu, jakoby, že všichni jsou prostě neschopní. A je to jenom parta jakoby nějakých figurek a loserů, ale...
0: A zprostějáků.
1: A to já si prostě nemyslím. Takže mě tam trošičku jakoby chybělo i ty normální lidi, o který by se potom jakoby odráželo víc to, že to, co jsou ty hlavní postavy, jakoby ty loseri, je ta pestrost, ale není to ta jediná varianta, jako není to jako dokument prostě. O venkově, jo. Protože pak by to bylo prostě takový dehonestující.
0: Naprosto souhlasím. Ještě mám jednu hlášku z toho kraje, že vždycky babička ještě taky říkala, tady je zdravý kraj, ale pro zdraví lidi. Takže oni tam byli takový houževnatí a dokázali přežít, že jo, ty dlouhé zimy a ty
1: chudý polička. To si myslím, že mám jako součást jako svýho genu, svý výbavy, že si to uvědomuju, že mám určitou houževnatost a schopnost přežít a je to i určitá ochota vygenerovat změny v těch adaptačních strategiích prostě v rámci toho. Ono je to i takový jakoby feeling, jako co si neurveš, to nemáš. S tím, že já to ale mám morálně tak, že jako není pro mě akceptovatelná bezohlednost, jo, takže jako myšlení jeden na úkor druhýho je mi opravdu bytostně vzdálený, ale vlastně jakoby to vědomí, že pokud něco chci, tak proto musím fakt něco udělat, protože samo se to nestane. Tak to si myslím, že rozhodně s tama mám. Plus to, že a to je asi i věkem, jak, jako každý rok na jaře už začínám zažívat, možná to Tomáši taky znáte, ocenění toho, že jsme přežili zimu.
0: Ano.
1: Jak mělo význam to, přežili jsme zimu,
0: ano.
1: Je to dobrý, tak toto už se mi asi těma lockdownama se to asi jako hodně jako aktivovalo. Přežili jsme zimu, je to dobrý. tak ty země jsou pro mě čím dál náročnější a čím dál víc oceňuju, že jsem je...
2: přežil.
1: Jo.
2: Naprosto to znám. U nás, když u Olomouce se zazelenají pole, tak já vím, že už je to dobrý.
1: Ano. A to vy tam máte jako fakt
2: nízko,
1: hojnou krajinu, tak, která vám nevyhrožuje žádným, jako pokud se nepostaráš, zmrzneš, zemřeš, tam
2: umřeš
1: je to
2: hladem.
1: Prostě... Ano, tam je to jedna z nejúrodnějších
2: je
1: území České republiky.
2: Jak se říká, zarazíš do země hrabě, oni do rána obrazí.
1: Ano. Přesně tak. To se to pěstuje.
2: To se to pěstuje, když máme černozem, že?
1: Když máte černozem, přesně tak.
2: Ze Šumperka je víc umělců takových významných, Mirek Robot, Ondra Sokol, na takový jako relativně malý město je to docela hodně. Jako potkávali jste se už dřív, nebo jste se poznali až v Praze?
1: Ne, já jsem se všema potkala opravdu až v Praze a je mi to líto, protože jsem se potom zpětně dozvěděla, jaký zajímavý akce, workshopy s Evaldem Šormem třeba seděly v rámci Šumperska, ale já jsem byla natolik v jiné subkultuře, že vůbec jsem se to nedozvěděla, jo. Ani jsem nevěděla, že kluci Ondra Sokol s Martinem Fingerem dělali jakoby nějaký divadlo jako gimpláci, my jsme všichni 73, jo.
2: Takže a Martin Finger jako, je taky Šumperák.
1: My
2: vlastně.
1: Jsme úplně jako blízko a já jsem na té ekonomce nevěděla o tom, že gimpláci mají tady tyhle ty jako aktivity, protože jinak bych okamžitě zatím šla prostě z roviny svýho zájmu, ale vůbec jsem to netušila. A o Ondrovi Sokolovi jsem věděla jenom proto, že do něj byla zamilovaná Marcela Mrkosová, která byla kámoška kámošky, takže to jsme jako prožívali, takže to jsem věděla jako, který to je tehdy. A přitom kluci bydleli přes potok, já jsem byla na Fibichově, oni bydleli na Kmochově, přes potok vlastně v rámci jednoho teritoria, takže jako jsme vyrůstali i ve společném prostoru zrovna s Ondřejem a s Martinem. Ale potkali jsme se až v dospělosti.
2: Vy jste prošla více regionálními scénami, ale stala jste se členkou takové topovky hitového divadla. Kultovní scény v Praze Davidského divadla. Já nejsem zběhlej v divadelním prostředí, ale jak se dostane člověk z regionu, z regionálních scén do takové špičky rovnou?
1: Nevím, jak se dostane člověk, můžu říct jenom, jak se dostanu já.
2: Dobře,
1: jo? Ty cesty jsou různý, někdy je někdo oslovený, protože ho někdo viděl a tak. Ale moje cesta byla ta, že já jsem odešla po 3 letech z Hradce Králové, to jsem myslím zažila svůj první syndrom vyhoření. S pocitem, že teda jako divadlo je nenasytnej žrout, který prostě schlamstne můj život. A jenomže, když jsem jako nedělala divadlo, tak jsem byla nemocná. Prostě ta duše jasně jako... A já jsem se hledala různě seberealizaci v různých neziskovkách, kde teda jakoby budu užitečná, lalala. A duše prostě jasně jako chřadla, dávala najevo, že ne. A chodila jsem po pražských divadlech jako divačka a čekala jsem, kde se uvidím. Kde uvidím to místo. Protože do Hradce Králové jsem šla na základě toho, že jsem dělala představení z Hradce a normálně jsem se tam viděla. Úplně jsem říkala, tam já ale patřím. Takže pak jsem přišla za Vladimírem Morávkem a řekla jsem, hele, já jako vidím se tam. A prošla jsem nějakým jako konkurzem. A dostala jsem se tam, byla jsem tam prostě 3 roky v nějakým jako intenzivním období, na který ráda vzpomínám. A nikde se mi to nedělo. A ani v těch Davidcích se mi nedělo to, že bych se tam viděla. Ale bylo to jediný divadlo, který prostě, ze kterého jsem já jako seděla na zadku a říkala jsem si, wow, tak tohle je prostě high quality. A jak já to mám z toho Šumperka, prostě ten strach o to přežití, prostě velký. Tak jsem šla za Mirkem Krobotem a řekla jsem mu svoji situaci a že by mi bylo ctí jakýmkoliv způsobem jako být součástí, jo, posloužit. A náhody, které neexistují, shodou okolností Mirek Krobot, což tohle bylo třeba v pátek a v neděli se šel podívat do staváku, kde jsme hráli s Hradcem 3 sestry, kde jsem hrála Natašu, říkali jsme jí Zelená svině, jako záporní postavy já hodně umím. No a tam už mě v tu neděli oslovil Mirek, jestli bych teda vzala hostovačku Služku, role Anfisy, takže pěkně jako z jedné ze zásadních postav hezky od začátku,
2: hezky
1: prostě
2: dolů.
1: Od Sluštičky. A, no a pak jsem dostala ještě hostovačku v dalším představení jeho autorském Syrup a pak bylo 3. představení Kouzelná flétna a pak tedy jakoby došlo teda k přechodu do angažma, ale musím říct, že jak většina lidí dostává tu nabídku rovnou, tak já to mám vždycky takový
2: Jo.
1: Jako nemám to úplně klikatý, plynulý růžový, jo, já to mám prostě vždycky jak vítrní, že vždycky jako liščí stezky, myší díry, trošku se tam odřu, jako proklouznu nějak jakoby těsně, mám to vždycky tak trošku jinak, než to mají všichni ostatní, musím se vyrovnat se svou jedinečností, nemám to takový jako, že veselý klus, trysk a cval.
2: Ale ve finále probíháte cílem úplně úspěšně. A...
1: Určitě ve finále jsem vnímaná jako úspěšná osoba. To, jak to já prožívám, jako záleží na tom, v jaké fázi.
2: Co jí zrovna je.
1: V jaké fázi se nacházím. Ano, kdybychom tento rozhovor vedli v zimě.
2: Bylo by to jiné.
1: Bylo by to jako daleko
2: ale,
1: smutnější.
2: Ale prozradíme, dnes je 30. května, v Praze vrcholí léto, ano. Který skončí pozítří, jak
1: ano,
2: jste říkala.
1: Jo, jo, jo, jo, který nevíme, jak dlouho bude.
2: Už je 3 dny, to už je docela dlouho.
1: Bude mít podobu. Bylo to v kontextu, okamžitě se zbalte a běžte k vodě, tak. Protože nevíte, jako, co se bude dít v červenci a v srpnu.
2: Ano, ano, ano, ano. Simona nás chtěla o tu dvihnat ze studia a poslat nás tady do Podolí na plavák.
1: Okamžitě, okamžitě někam k rybníku.
2: Vy máte za sebou řadu úspěšných filmů a seriálů. Já se přiznám, že já jsem vás poprvé vlastně tak jako velkou herečku viděl v comebacku a já jsem si dal tu práci a spočítal jsem si, že ve vaší evidenci už je neuvěřitelných 35 filmů a 28 seriálů.
1: To není možný. Je pravda, že já jsem se trošičku zaklela, jak ty slova mají magii, že já jsem se trošičku zaklela, že jsem říkala, já chci být jako Karel Efa, chci se mihnout jako Čurda, ale v každém filmu. Bohužel více splnilo to, chci se mihnout jako Čurda, víc než to v každém filmu, jak už to tak jako s přáním bývá, takže je možný, že to jako udělalo tady to množství věcí, které byly, já nevím, pro mě třeba jeden den práce, takže já to vůbec, jako to jsem vůbec nezaregistrovala.
2: Další herec český, který hrál ale v naprosto každém českém filmu je Jan Kuželka. Najdete ho naprosto všude. My si to s mýma dcerama doma dáváme jako takový frame, že vždycky v každém českém filmu hledáme Kuželku.
1: Jo, jo, jo. Proč ne?
2: Je to obrovské množství, jako jo.
1: Jo, jo, jo.
2: Nedá
1: jo, jo.
2: Se to...
1: Musím jako říct, že už jsem to jako trošičku jako přepsala, že už jako tuhletu ambici nemám. Mm-hmm. Řekla bych, že efovské období bych ráda jako ukončila a mám teďka ambici období, kterému říkám Marie Rosulková a Stelinka Zázvorková, že to je to, jako kam bych chtěla jako mířit teď. Jo.
2: Dojít.
1: Jo, jo, jo, jo, Stelinka Zázvorková v tom, jak to byla prostě opravdu velmi oblíbená kolegyně, milovaná, obě dvě s velkým prostě smyslem pro humor.
2: Tak ta paní Marička Rosulková, jak říkali, to byla legendární,
1: no,
2: že?
1: No, no, no, no, no, no, no. Tak tam já už jako...
2: Tam míříte.
1: No, no, no, tam já už mířím.
2: Tak já mám teďka takovou klišovitou otázku, já se na ní skoro stydím, ale já se na to zeptám, protože se na to člověk hereček má zeptat. Jaká je vaše vysněná role, kterou jste nezískala? To je obligátní, že jo?
1: Roli, kterých jsem nezískala, jako je hodně, ale co, kde já se vidím, o čem já sním a co ještě nenastalo a byla bych ráda, kdyby to nastalo, já bych chtěla začít hrát role sebevědomých žen, které ty postavy ukazují ty vzory, kudy ano. Jo, my furt jako si zvědomujeme, jako kudy ne, a jak je to blbý, a tak si ukážeme, jak je to blbý. No, dobrý, a co dál? Takže já bych chtěla hrát starostky, vědkyně, šéfky na kriminálce. Myslím, že už bych měla hrát šéfky, že já už nejsem jako ve věku, že bych měla jako někde být v terénu. Prostě,
2: na LF-ku už to není.
1: Jo, takže role tady těch sebevědomých emancipovaných žen by se mně líbilo a v případě, že tam proběhne i nějaká bič, tak jako záporačka, tak jako umím, no. Umím, ale ne, netoužím úplně.
2: Je to to bič, co si myslím v angličtině?
1: No, jako nějaká prostě...
2: Jo, jo.
1: Kráva, jako třeba ta, co byla v Uhnivém kuřeti, tak ta byla úplně jako čistá, na ní bylo pozitivní jenom to, že mi to slušelo, ale já jsem se herecky vyřádila, protože jsem tam měla svobodu, protože na tom jako máme co vyhrát, ale radši bych, jako za sebe bych radši jela ty pozitivní vzory software a ještě samozřejmě, kdyby to celý bylo vtipný a samozřejmě ta moje postava byla vtipná, abych si jako pozbírala všechny body obliby, které se dají pozbírat, tak to by se mě jako líbilo nejvíc.
2: Jak říkal Luboš Lipský, když už něco hrát, tak hauptku.
1: No, tak to by se mě líbilo. Mám vysněnou, ježiš, socioložka, Šiklovou bych chtěla hrát. Mm-hmm. Kdyby se dělal nějaký životopis o Šiklové, tak bych si prosila.
2: Víte, že jste si trochu aj podobný. Když...
1: No právě, no, právě. Teďka, a když já jsem četla rozhovor s jejím synem, kdy on popisoval, jaká byla maminka, jaká byla žena, jaká byla ta komunikace, tak mi to dost připomínalo mě. Takže úplně jsem říkal, jo, je to pro mě imponující žena, bylo by mi ctí.
2: Pojďme se podívat teďka do současnosti. Já jsem udělal takovou zajímavost, protože my jsme se o tom bavili, že vy máte určitý vztah k moderním technologiím, bavili jsme se o umělé inteligenci. Já jsem si vás hodil do ChatGPT a zeptal jsem se, co víš o Simoně Babčákové. A já vám teď přečtu tu odpověď, protože ta stojí opravdu za to. Tak,
1: Takže co si o mě zjistila umělá inteligence, ano, teďka, jo?
2: Ano, umělá inteligence si o vás zjistila toto. A já znovu předesílám, že jste narozená 21. února 73 v Šumperku.
1: Ano.
2: Tak, a umělá inteligence říká, Simona Babčáková je česká herečka. Narodila se 21. února 1979 v Praze. Vystudovala konzervatoř v Ostravě a poté působila v divadle FX Šaldy v Liberci.
1: Wow.
2: V roce 2003 se stala členkou činohry Národního divadla v Praze.
1: No tak.
2: To je kariéra, co?
1: No tak vidím mě dobře, umělá inteligence, ne že ne?
2: A stala se jednou z nejvýraznějších hereček tohoto souboru.
1: Olala, takhle to mělo být asi, to je nějaká moje paralelní možnost.
2: Mezi její nejvýznamnější role patří například Markétka v inscenaci Úplné zatmění.
1: Neznám.
2: Roxana v Cyrano de Bergerac, uh-huh. Nebo Nora v Domě paní Alvinové. Uh-huh. Kromě divadla se také věnuje filmové a televizní tvorbě. Tady se trefila.
1: Ano.
2: Hrála například ve filmech Pusinky, Já, Olga Hepnarová nebo Domestik.
1: Vůbec nevím.
2: Úplně mimo. Aha, jako. Aha. V televizi se objevila například v seriálech Ordinace v Růžové zahradě.
1: Ale volá.
2: Doktor Martin.
1: Výborně.
2: Nebo Vyprávěj.
1: Výborně, tak to úplně sedí s tou nejlepší herečkou z Národního divadla, tady kvalita těch seriálů.
2: Přesně.
1: To je super. Aha.
2: A na závěr Třešnička na dortu.
1: No.
2: Zajímavostí je, že Simona Babčáková se narodila jako dvojče herečky Anny Babčákové, která také působí v oblasti divadla a filmu.
1: Takže já mám prostě to vysněné dvojče někde v paralelní realitě.
2: A taky herečka.
1: Ježiš, to je krásný. Ty tak, ale to není špatný život toto.
2: Že ne?
1: To musím říct, že zase jako zvyšuje sympatie vůči umělé inteligenci, že mě jako dobře mi to naprogramovala. To není jako něco, co bych asi úplně odmítla.
2: Když jsme u toho, co vy a umělá inteligence?
1: Jak jste říkal, že jsem jako nějak spřátelená a zajímající se s technologiemi? Ne, vůbec. Já jsem prostě boomer, který je úplně vyděšený z toho, jak rychlý ty změny jsou a jak nestíhám se adaptovat, protože ledva se něco naučím.
2: Mm-hmm.
1: Už
2: přijde
1: jinde. Další věc, která už po mně chce další věci, už po mně chce další věci. Na 5 kanálech komunikuju, když si potřebuji něco vyhledat, tak nevím, jestli mi to ta kámoška napsala na Messengeru, na WhatsAppu, na mailu nebo v SMSce, prostě, takže samozřejmě nenajdu nic. A... Takže já tak jakoby spíš mám pocit, že tak jako poklusávám v závěsu hodně, samozřejmě využívám, mám 18-letýho syna, takže hodně využívám jeho jako spolupracovníka a mám mladší přítelkyně, který mi pomáhají zrovna dneska. Jsme dělali s mojí přítelkyní, která mi dělala stránky moje, tak jsme dělali slajdy na přednášky, mm-hmm. na přednášku, jak procházet změnami. A na ty slajdy, na ty obrázky, ona používá umělou inteligenci. Čili ona zadá do výtvarního programu prostě hesla a ta umělá a zadání a ta umělá inteligence to generuje. A zároveň mám ty informace i od syna, který mi ukazuje prostě ty programy, třeba zrovna ty výtvarní, nad kterými my jako v pohodě strávíme hodinu a půl prostě fascinací, jako kde mi to během 20 vteřin prostě vygeneruje fantastický obrazy. A já tu umělou inteligenci vnímám jako takovou pandořinu skřínku, kterou jsme otevřeli, kde jako chápu, pojďme si prostě zjednodušit nějaký těžký práce, jo, nebo to, co je pro lidský faktor jakoby zatěžkávající. OK, to je skvělé A, ale pak teda musíme si odpovědět to B, co teda budou dělat ty lidi, kteří nebudou na to konto mít práci. A otevře se jim volný čas. A jak já je vychovám, jakoby k tomu, aby věděli, co s tím volným časem mají dělat. Já jim nemůžu najednou dát volný čas, když celý život...
2: Něco dělali.
1: No celý život vlastně jako nevěděli, jak si tvořit svůj život, nikdy nemapovali, co je baví, nebaví, nerozvíjeli žádný svoje koníčky, touhy, nic a já jim prostě najednou jakoby dám prázdný prostor jako na co, aby se jakoby upili a ukoukali na seriály nebo do mobilu, nebo do virtuální reality, nebo co. Takže v čem já jsem neklidná, že jsme tu umělou inteligenci vpustili i tam, kde pro mě je jakoby vysoce jako lidská specifikace, kdy my jako lidské bytosti toto potřebujeme, do té kreativity, do toho umění. A to je pro mě něco, kde jsem si říkala, to se mi jako úplně nelíbí, protože ta umělá inteligence je schopná vám vygenerovat báseň, povídku, román, scénář během pár minut. Vy tam prostě naloudujete ty data, jo, no. Ona je schopná vygenerovat na současný téma hru a la Shakespeare třeba. A pak si můžete doupravit. Takže myslím si, že třeba ve scénáristice určitě bude hrát roli. Já sama v rámci toho, že není mi to pohodlný, není mi to příjemný, protože já jako opravdu hodně nesnáším chvíle, kdy nevím a cítím se blbá a nedostatečná a snažím se jim vyhnout spíš tím, že si na to najímám jako ty lidi, kteří umějí, abych já se to nemusela učit, ale zároveň to bylo. Ale že ta umělá inteligence umí už komunikovat a generovat v rámci PR-ka, marketingu ty příspěvky prostě někde, Facebooky, Instače, LinkedIny, lalalalalala. Generuju v sobě ochotu to zmapovat, abych nezůstala příliš daleko vzadu. Blízké mi to není. Doufám, že se to nějak jako rychle nasytí a vymele a že se tím naopak zvýší autenticita lidského faktoru. A když jsem přemýšlela, co teda je nenahraditelné, protože už to umí vygenerovat hudbu, scénáře, psanou formu, výtvarnou formu, reklamy, prostě to přijde obrovské množství jako lidí pracujících v reklamě a marketingu o práci. Všechno jsou to kreativní lidi, nevím, co se jim teda nabídne za to, kde teda ta kreativita se bude moc rozvíjet. Tak jsem si uvědomila, že jedna věc je taková, že filmy prostě, jo, že už to, jak se točí prostě filmy, kde není jediná normální scéna, kde jsou lidi v nějakým overalu s nějakýma čidlama před zeleným plátnem a hrajou intenzivní emoce, jako fakt bych to nechtěla zažít, musím říct, jako myslím si, že je to jako velký utrpení pro herce, hereckou čest a hereckou duši a bytost. Tak zóna, kde si myslím, že to nemá šanci, je divadlo. Mm-hmm. To je věc, kde nenahradíte lidský faktor, protože ten fenomén je celý na tom založený. Takže tohle je zóna, kde jsem jako celkem v klidu, pokud vývojově nezanikne v těch lidech potřeba se té divadelní události vystavovat. Což zaniká v době lockdownu výrazně Netflix, HBO, Apple TV, lalalalalala, to všecko prostě konkurence, lidi si zvykli na to, že hele, mám doma prostě plátno, je to pro mě kulturní zážitek na shledanou. A děti k tomu nejsou vychovávány a vedeny jako samozřejmost. Jo? Já jsem měla jako samozřejmost abonoma a součástí mého života bylo to, že jsme 10krát prostě do roka, nebo 6krát do roka šli do divadla, pak jsme v rámci českého jazyka to nějakým způsobem rozebírali, něco jsme k tomu napsali, nějaký elaborát a je to naprosto jasná součást mýho života a stihla jsem zavnímat v průběhu prostě dětství, že mi to něco dělá a že to je něco, co chci jako se tomu vystavovat, takže pro mě je to jako součástí mý psychohygieny, součástí mýho životního stylu. Jako ideálně, v ideální měsíc je, že jsem aspoň prostě dvakrát měsíčně jako na nějaké kulturní události, tak pak jako jsem spokojená. Už samozřejmě chodím na doporučení, protože tam jako všude jsou ti kolegové, kteří mi řeknou, hele, tohle máme dobrý, tady tohle, co by se ti mohlo líbit, takže už jdu po stopě, jo. Ale tohle, co já vidím, že mizí a je to nedocenění kultury vůbec jako takové jejího významu pro lidskou bytost a její psychiku. A vzhledem k tomu, z mýho pohledu, že to, o co se hraje, jediný je o to, jak ten život prožíváme, že v podstatě co u toho vygenerujeme, že vybudujeme, já nevím, za autáky a za domy a lalalalala, to je prostě v okamžiku smrti naprosto nepodstatný. Jo, to, o co se hraje, jsou ty vztahy, vztah k sobě, vztah k životu, vztah k ostatním prostě bytostem, způsob komunikace, to je to, o co se hraje. A to je něco, pro co jako divadlo je společenský, psychohygienický nástroj, který je absolutně jako zásadní, ať už jako léčivej, ať už jako zrcadlo společnosti, ať už jenom jako na to si odpočinout a mít jako chvíli se pobavit, jo, mít chvíli nadhled, prostě těch funkcí tam je hodně. A toto mě teda je líto, že tam jako ta řeka momentálně té pozornosti a to zadání neteče. A beru to vážně a adaptuju se. Dělám změny.
2: Jste řekla moc hezky, jsem do toho nějak ani nevstupoval, protože já si to pamatuju z děcka, v Olomouci se hodně chodí do divadla, to je jako taková tradice, a ta afiliace toho diváctva s tím herectvím, že vlastně každé to představení člověk to mohl vidět víckrát, vždycky je jiné něčím, že ono se to promění, a hlavně je tam ta komunikace těch živých lidí.
1: Přesně tak, a pak tam máte ty svoje herce, který potkáváte tady v lékárně, tady to tady, a jsou to ti vaši tak. Herci, jo, to je něco subtilního jako pro budování komunity, pro vztah i k tomu místu, kde žiju, to má prostě velké množství kontextu.
2: Co úžasný kontext je, já jsem leta potkával Frantu Řeháka, který bydlel na náměstí Rudé armády 4, dneska je to dolní náměstí v Olomouci, a můj otec na náměstí Rudé armády 2 měl firmu, nebo podnik tehdy samozřejmě, národní, ve kterém pracoval, a mně se jako dítěti velmi často stávalo, že jsem za ním šel do práce, jak jsem se s tím panem Řehákem potkal, a už jsme se pak už leta vybavovali, a pak jsem jednou jel na kole a potkal jsem Václava Babku, který bydlel v Olomouci na Ovesné ulici, jak seká zahradu, a já jsem mu říkal, já vás znám z filmu, a on řekl, jo, já tak jako hraju někdy ve filmech.
1: To je hezký.
2: A to je ono.
1: No a já tohleto si žiju v Dejvicích, protože jak jsem z toho malého města zvyklá, já potřebuju mít tu svoji síť kontaktu, já potřebuju vědět, kam půjdu prostě s botama, kde mám elektrikáře, kde mám zámečníka, kde mám drogery, kde mám tohle. A jsem jako komunikativní a mamka celý život byla prodavačka, takže ta taky prostě celý život komunikativní. Takže já vždycky jakoby tady pokecám, tady tohle, proto mě nezajímá kupovat si věci online, protože já chci, aby žili ty živý obchody, a chápu, že je to dražší proto, protože přispívám na nájem toho, že můžu zažívat ten osobní kontakt, můžu si ty věci vyzkoušet, můžu přesně vidět, co si kupuju. A dochází k tak vtipným scénkám, že jsem prostě tady ve svým oblíbeným farmářským krámě, něco říkám a prodavačka mi říká, já vím, maminka už tady byla. Jo, jak to máme stejně, tak máma jako, jo? Když je u nás prostě v Praze, tak rozšíří všechny informace o naší family.
2: A že vlastně
1: aby lidi věděli.
2: A že to žije, že jo?
1: Aby lidi věděli.
2: Máte komunitu.
1: Máme prostě komunitu a je tady tahle ta komunikace pro mě zásadní, no protože tak já potom trávím den, jo? Já jdu tady po nákupe, který můžu sfouknout za 20 minut. No a mě to prostě zabere 3 hodiny, protože tady si dám kafičko, tady se potkám s někým, tady se prostě zakecám, tady to. No ale já mám za sebou prostě fakt báječný odpoledne, dopoledne, kdy se cítím, že jsem doma, že někam patřím, že jsem v bezpečným prostředí.

0: současné době, a už jste o tom mluvila v souvislosti s tím dopékáním, vy trošku měníte azimut svého života, začínáte se věnovat jinému oboru. Jakému?
1: Já jsem zase v těch lockdownech jsem si uvědomila, že jsem vyhořela, co se týče jako ochoty pokračovat v tom divadelním prostředí. A tak jsem si musela zvědomit, prošla jsem různýma, protože mě to spadlo všechno. Jo, prostě začaly lockdowny a mě spadl šokem dosavadní způsob života, takže já jsem strachy, jak na orloji prostě měli úzkosti, strach z budoucnosti, jak se postarám o děti, co bude tohle, ježiš, co budu dělat, ježiš, já nic jiného neumím, ježiš, já nemám žádnou prostě hodnotu, ježiš, já vůbec nejsem prostě užitečná, ježiš Maria, moje povolání je zbytný, aha, tudy jde vývoj, o, co se mnou bude prostě za 5 let, jako v plné palbě, prostě jsem si ty 2 roky tohle prožívala v několika vlnách. A na to konto, ale jsem si musela jako zvědomit, co umím, protože jsem si říkala, Simčo, aby si mohla mít ale jako tyhle ty strachy, tak musíš zahodit 30 let svých zkušeností, vazeb, který si vytvořila, vlastně jakoby všech těch 30 let života musíš zahodit, abys mohla mít tyhle úzkosti, abys mohla mít tyhle paniky. Takže jsem zaměřila pozornost na to, jako co mi jde, v čem jsem dobrá, co vlastně jako celou dobu dělám. A já jsem už před lety začala jezdit s One Human Show Simony Babčákové a neb život, vesmír a vůbec, kde jsem mluvila o různých prostě tématech v uvozovkách mezi nebem a zemí, který si myslím, že jsou fatálně důležitý pro to, abychom si mohli vědomě tvořit svůj život a být spokojenýma lidskýma bytostma, protože konec konců o to nám jde, jo? O spokojenost nebo o štěstí. I když je to totálně proměnný pojem, pod kterým si každý představuje něco jiného, no tak taky každý má jiný nastavení, každý má jinou adaptační strategii, jak toho docílit v rámci naší jedinečnosti každého z nás. A protože 30 let já vlastně jako mapuju a studuju principy o co go, o co tady jde, o čem je teda ta existence, o čem je teda lidská bytost, co znamenají teda tady tyhle ty hodnoty a pojmy, jakým způsobem se k tomu vztahují, jaký to má prostě vztahy mezi sebou. A já jsem analytický logik, takže já to potřebuji mít v nějaké uchopitelné struktuře, abych s tím mohla pracovat. A čím jako větší mám tu logickou strukturu, tak pak jsem svobodnější jít do těch iracionálních věcí, jako já nevím, intuice, prostě naciťování, emoční pole a prostě tady do těchto oblastí, protože mám tu strukturu, o kterou se můžu opřít. I tu strukturu jako principů, souvislostí, nástrojů komunikace a tak. No a protože jsem dobrý rétorik a protože si celou dobu kráčím tím životem, takže já si to vždycky musím pojmenovat. Jakmile to mám jenom jako vevnitř na úrovni nějakého tušení, tak já tomu říkám chrchel pocitů nebo chrchel myšlenek. Jo. Je to chaos prostě. Já tam něco cítím, ale nemůžu s tím pracovat, protože je to strašně abstraktní. Zůstává to hrozně abstraktní.
2: To amébní.
1: Je to amébní prostě. A ještě se to hejbe.
2: Ano.
1: Tak já tím, že si to já někomu se snažím popsat, tak si to jako pojmenovávám a já tomu říkám, že jakoby vytahuju karty na stůl, že si uvědomuju, jo moment, co si o tom myslím, jak s tím pracuju, do jakých kontextů to dávám a jak se podle toho chovám a jak si na to konto vytvářím realitu. Takže tady tyhle ty prostě souvislosti a ty mapuju 30 let a do toho mě bylo teďka v únoru 50. A já jsem celý život cítila od 21 let, prostě jsem měla takovou vizi, že něco bude jako od 50 výrazně jinak. A nevěděla jsem samozřejmě, jako co bude jinak, jak bude, ani teď to úplně přesně nevím, jo, protože jsem v nějaké fázi té změny, ale zároveň cítím, že výrazně potřebuji, aby mi věci dávaly smysl. A to, kam teďka, jak jsem říkala, ty proudy jako toho vývoje, tak v tuto chvíli ta kulturní oblast, kde jsem srdcem a kterou miluju, miluju herectví, miluju herecký kolegy, miluju prostě tu práci, ale za mě tam v tuto chvíli ten hlavní proud jako neběží, tak se mi víc jako zušlechťuje ten kůň tý potřeby dát hodnotu svým zkušenostem tím, že je předávám. Takže mě víc láká ta lektorská činnost, ta edukační, protože tím mám víc pocit, že přispívám ke kultivaci společnosti, ke kultivaci komunikace proto, abych zvýšila pravděpodobnost, že budeme schopni se domluvit a najít vhodnou strategii

0: na to, abychom řešili současné problémy, které se nám jako velmi, velmi sčítají, kumulují a akcelerují ten tlak, který já vnímám jako obrovský. Takže jsem to, abych to zesrozumitelnila, tak jsem to prostě zredukovala na název, že vyučuju o vědomé komunikaci, vědomé ve smyslu fakt vím, co dělám, vím, jaký volím nástroje, vím, jaký je můj cíl, čeho chci docílit a nástroje, jak si to zvědomuju. Takže hlavně dělám tady přednášky a semináře o vědomé komunikaci. Samozřejmě moderace, protože tam úročím svoji suverenitu, kdy během těch jako 30 let neustálého pojmenovávání, kdy já vlastně jako nedělám skoro nic jiného. A během toho by the way hraju.
1: Mm-hmm. Jo.
0: Ale jinak vlastně furt jdu prostě po stopě a i s přáteli neustále filozofuju, protože takhle je nastavená moje bytost, moje duše. Tam já mám fascinaci, tam má můj mozek i duše, i duch žrádlo. Jo, tam je ta těžba prostě toho výzkumu. To moje antropologické já je tam jako spokojené. Takže to je můj kolibřičí jako příspěvek k mýmu svědomí, aspoň jsem to zkusil, nebo co jsem mohl udělat, to jsem udělal. A využívám to vlastně teďka na tu rétorickou práci, protože tam úročím těch 30 let prostě divadla a stand-upu a improvizací a určité autentické suverenity, která těm lidem dělá dobře, když jsou toho svědkem, jo? A taky si dovoluju určitý jako nekorektní humor, protože my všichni chceme, aby jsme se smáli, jo? My všichni chceme, buďte vtipná, paní Babčáková, ale zároveň jako by bylo fajn, kdyby se tyhle a tyhle lidi jako neurazili. Mm-hmm. A to je naprostá kastrace humoru. Takhle to nefunguje. Vtipný je to překročení hranice. Ta nekorektnost je ten vtip. Takže buď chcete korektnost, OK, ale pak dostanete prostě nudnou suchařinu. Why not? Vaše volba, splním. No a nebo chcete prostě živou věc, ale počítejte s tím, že se vám tam bude prostě 450 lidí bavit a na 20 lidí to bude moc. A pro koho jako hrajete? Hrajete proti 450 lidí, kteří chcete, aby příští rok jako přišli zás, nebo hrajete proti 20 lidí, kteří tam mají nějaký zrcadlo se svými osobními prostě předsudky, dogmaty, do kterých se jim to prostě dotklo, protože jsem promluvila o něčem, co třeba zrovna jich se dotýká, jo, protože tam mají třeba zranění nějaký svoje. Takže využívám toho, že zároveň mám tu inklinaci k tomu stand-upovému typu, že můžu mluvit, nebo dokážu mluvit o principiálních hlubokých věcech, lehkým, vstřebatelným, srozumitelným způsobem. A jako zatím si stojím, že tohle je můj dar, takže toto je teďka jakoby vlajková loď, kterou míním, na které to míním přeplout ten oceán prostě rozbouřený, na kterým se teďka nacházíme jako společnost.
1: Ne, já jsem úplně fascinovaný, protože chci zrovna říct, že moderátor by jako neměl reagovat takovým tím způsobem, to jste řekla hezky nebo něco, ale mě to neuvěřitelně.
0: Ale měl, co by?
1: Jo, mě to neuvěřitelně zaujalo, na mě to bylo vidět, proto i ta vaše reakce, protože vy jste to hrozně zajímavě popsala, jo, protože a teď jenom trošku zapolemizujem tady v tom pořadu, takovýhle věcí dneska, já mám pocit, že se nabízí jako strašně moc, že je toho obrovská, ano, jako obrovská hromada.
0: Ano, určitě.
1: Ale vy jste to tak hrozně dobře popsala, že mi to začalo dávat úplně celý smysl.
0: Já absolutně jsem nadšená, že takovýhle věcí se nabízí moc, protože to jsou všechno, to co já ještě mám, jak procházet změnami, tvorba záměru, ocenění jedinečnosti, prostě různý přednášky, tohle všechno bychom se měli učit na základní škole, na střední škole nejpozději a na vysoké škole už bychom to měli jenom vědomě praktikovat. Jo, a už si jenom vyzobávat, jak to jako udělám. A to se neděje. A my všichni jsme vlastně touhle nevýchovou poškození, jak říká Gábor Maté, trauma, je ta reálná pandemie, všechno ostatní je jenom její důsledek.
1: Furt se bojíme.
0: Její patologické, přesně tak, máme všechno adaptační strategie založené na strachu a vůbec se nemluví o smyslu života, o radosti ze života a o adaptačních strategiích založených na touhy po radosti ze životě, jak se dostanu k té radosti. Jo, my furt jedeme jenom tu obranu, jak zabránit prostě tomu strachu, takže furt jsme v adrenalinu vystrašený, kde se co děje, abych byla jakoby vždycky připravená a jako jsem v tom napětí 24 hodin 7.
1: Furt soutěžíme.
0: Samozřejmě,
1: že?
0: To vede jenom k vyhoření, k vyčerpání. A proto jedna z mých přednášek, prevence proti syndromu vyhoření, taky mimo jiné. Protože to všechno spolu souvisí. Takže já jsem nadšená, že je obrovské množství, nebo obrovský, že je čím dál větší množství lektorů, že čím dál víc začíná být normální to, že v dospělosti se nadále rozvíjím, že už to není jako ostuda, že je úplně v pořádku mít svého kouče, průvodce, terapeuta, chodit na semináře, vzdělávat se. V podstatě jakoby kdo se nevzdělává, tak je boomer, což je úplně v pořádku, protože co se nemění, to umírá, jo.
1: To zakrní.
0: Ano, ano. A to, co my se potřebujeme naučit, je ta adaptabilita. To, co potřebujeme naučit naše děti, je ta adaptabilita. Protože my ani nemůžeme připravit na svět, který je čeká, protože my ani nevíme, jaký bude, protože ty změny jsou tak rychlé, že my nemůžeme adaptovat na změny. My je můžeme připravit na tu nutnost té adaptability. To jo, jo. Ale rozvíjet v nich tu pružnost. Jo, a tu ochotu se učit, to jsou jako podstatné vlastnosti. Takže já to kvituju, nevnímám to vůbec jako konkurenci, protože tady je 8 miliard frustrovaných, jo. Hmm. Takže jestli tady je jakoby pár desítek tisíc průvodců, lídrů, koučů, pedagogů, všechno. Tak voilà a jenom ať se množí a samozřejmě doufám, nebo cítím, že už se dějou, protože já potom jdu, ještě se zabývám transformací vzdělávání, takže já potom jdu hodně jako po stopě. Mm-hmm. Že opravdu ta vůle už tam je, ten tlak je tam veliký, zase ty onliny prostě to hodně, hodně zvýšily ten tlak, protože najednou rodiče viděli, jakoby, co se děje, slyšeli, jak komunikují ty pedagogové, takže na to začali reagovat. Takže co se týče základních škol, já cítím, že tam je velká vůle, volání po změně, jsou tady různé aktivity, jako Edu změna, učitel naživo, ředitel naživo, Teacher Global Prize, Světová škola, člověk tisní, neustále jakoby přibývá různých projektů, alternativních škol od Montessori až po svobodné školy, opravdu přes Waldorf, prostě opravdu velké, velké množství možností, to je super, ale na základních školách. A je to skvělé, že to tam začíná, protože to je základ. Střední školy už jsou taková jakoby popelka, kde je pár soukromých gymnázií a uměleckých škol, který začínají hledat jiný přístup těch studentů a jinou náplň vzdělávání. A vysoké školy nejsou ani popelka.
1: Vůbec.
0: Vůbec, tam není jako transformace zatím, jako, nebo já jsem, pokud je, tak prosím, ozvěte se mi a budu jenom ráda, protože já chci ty dobrý zprávy, abych krmila naději, takže pokud někde je nějaká škola vysoká, která už jede podle modelu reagujícího na reálné potřeby těch studentů, na co se reálně potřebují připravit a co reálně z té školy potřebují vyzobat, tak budu jenom ráda za tuhle informaci, ale zatím ji nemám, protože zatím tam je to prostě nejvíc z mého úhlu pohledu absolutně jako za tuhle prostředí bez vůle jako ke změně. Jo? A bavím se i o vysokých školách, kdy třeba na uměleckých školách vůbec není předmět psychohygiena. Nebo vývojová psychologie by měla být na všech školách prostě, který pracují s lidma. Všichni pedagogové by měli mít základy vývojové psychologie, všichni pedagogové by měli projít terapeutickým výcvikem, aby věděli, jak komunikovat se zranitelností, jako úplně samozřejmě, v podstatě každý, kdo pracuje s lidmi, v podstatě úředníci, hasiči, policajti, jo, jako
1: politici, hodně potřeba.
0: Politici, prostě všichni, kteří pracují prostě ve veřejné sféře, tak by měli znát principy, základy vývojové psychologie, o co jde, mít základní komunikační prostě nástroje, jako citlivosti, transparentnosti, nastavení hranic, prostě to je jako to, co já nesu, za mě je basic. Jo, to je prostě základná. Pak je můžeme prostě prohlubovat někde na seminářích, na kurzech, jasně, ale jako aspoň prostě vědět kontext. Takže to bych si já přála, abych se ještě dočkala toho, že tohleto bude samozřejmostí a toto je taková jako jedna z mých takových jako vlajkových lodí mýho záměru, kam já měřím, čemu chci věnovat pozornost a co chci podpořit.
1: Jste mluvila o té adaptabilitě. My jsme se tady před začátkem natáčení trošku bavili o tom, jak pro vás funguje život v Praze. Teď se na tu otázku zeptám, jak se vám žije teda v Praze? Mm-hmm.
0: Já jsem o tom dlouho nepolemizovala, protože tím, že herectví v určitým levelu úspěšnosti a kvality se nedá dělat v jiném městě než v Praze, tak prostě o tom se jako nediskutuje. Nicméně, jak začaly ty lockdowny a vlastně jakoby ten můj důvod, proč jsem v Praze úplně zmizel naraz, tak jsem plně pocítila toxicitu toho města. Cítila jsem ten hlukovej smog, světelný smog, elektrosmog, energetický smog kolektivního pole strachu, který bylo jako takže jako A pak jsem vyjela za Prahu, protože mám maringotku prostě 40 kilometrů za Prahou se zahradou. A ten rozdíl, jak jsem se cítila v Praze, jak jsem se cítila tam v té přírodě, byl 0 a 1000. A to bylo tak velký, že už to mám vypálený do duše a do srdce. Mm-hmm. Do toho se mi teďka jako otevřela ta varianta, ty ale však nemusíš dělat herectví, takže se otevřela varianta, ty ale však ty nemusíš prostě do konce života žít v Praze. Takže něco, s čím já jsem nikdy na to nebyla nastavena, já nehromadím baráky, nebo moc se nestahuju k vlastnictví, nemám na to úplně ty buňky, je mi to vlastně úplně šumák, protože prostě nás vnímám jako my, tu planetu prostě vnímám jako něco, co miluju a respektuju a moc jako se mně nelíbí to rabovat. Ale nicméně se otevřela najednou jako zóna vejminek, mm-hmm. že teda bude docházet ke změně, takže bude docházet ke změně a zároveň tu Prahu mám já jako určitou centrálu, kde se sdružují ty lidi, kde je prostě jednoduchá tady tahle schůzka, tady tenhle ten kontakt. Takže si to do budoucna představuju tak, že budu v Praze, když bude práce v Praze, to si nahromadím na nějaký soustředěný počet dní a když nebude práce v Praze, tak budu prostě regenerovat, protože vzhledem k věku je to pro mě čím dál jako těžší prostě to ustát. A zároveň ty transformační moje aktivity jsou jako všechny v Praze. Ještě bych jako zmínila cirkulární ekonomiku, na kterou bych velmi ráda fokusovala pozornost všech posluchačů, že v rámci toho, že jako jsem vizionář a hledám cesty, tak toto je jedna jako z indicí, kudy nezbytně nutně cesta musí vést a myslím si, že je mimořádná příležitost v tuto chvíli, když bychom byli přítomní a ochotní získat náskok, který když ztratíme, tak se nám to jako finančně dlouhodobě hodně nevyplatí. Mm-hmm. Jo, hodně nevyplatí.
1: Vy máte dvě děti, už jste mluvila o 18-letém synovi, to je Albert Oliver, a dceru Josefínu. Mm-hmm. Při tomhletom vytížení herečka, dneska vlastně děláte tenhle ten coaching, vzděláváte, školíte, vychováváte, jak kloubíte ten pracovní úzus s tím domácím prostředím?
0: No, tak jako vyplývá to prostě, jak se dá, zároveň já vlastně, jako já to, co přednáším a učím, tak já si to na tom jako zvědomuju a já to praktikuju, mm-hmm. to je nejpodstatnější, takže velmi často jsem třeba v nějaké situaci, já nevím, nějakého konfliktu nebo nedorozumění a řeknu si, co říkáš tuhle chvíli lidem? Jo, i v těch improvizacích vždycky, když jsem se jako by zasekla, že jsem měla prostě blok, tak jsem říkala, počkej, co říkáš v tuhle chvíli jako na hodinách? Já vlastně jako učím proto, abych si to jako sama připomínala, mimo jiné. Takže já jako tu transparentní komunikaci praktikuju, takže děti jsou plně informovaný, organizujeme to prostě konzenzuálním rozhodováním, skládáním úhlu pohledu, takže vždycky jakoby v pondělí já řeknu, hele, můj plán jakoby tento týden je tento, tady mám a tady mám tyto povinnosti, chcete někdo, potřebujete někdo zajistit, jako takhle. Dcera je úplně nejšťastnější, když je sama doma.
1: Jo? Tak v tom věku.
0: Já to pořád překonu, samozřejmě, protože nekontroluji, jak dlouho je na počítači, že jo, nikdo jde to, víme, jako o co, nebo
1: víme
0: na mobilu,
1: o
0: prostě
1: to
0: víme,
1: stejně.
0: O co jde, jo, nikdo nehlídá, jestli usnula prostě od 5 do 7 odpoledne a tím pádem byla vzhůru
1: do
0: jiné do rána.
1: U nás už jedeš do Prahy?
0: Jo, přesně tak, jo. Takže já mám velmi kompatibilní prostě ty spoluhráče, ale taky jsem si je jako kompatibilní jako vychovala, protože jako rostou se mnou a mají podobný software. My jsme podobný typy bytostí. A jak říká Josefína, hele, já vidím, co děláš, mně se to líbí, co děláš, ty nás vychováváš k samostatnosti a vždycky, že mám pochybnosti, jestli jsem dobrá matka a teď si je překontrolovávám, tak ona mi vždycky říká, mě tvůj způsob výchovy vyhovuje a já na tom nechci nic změnit. Jo, tak to si myslím, že to je ve 12 letech, jako řekla bych, jako rodičovský. Tohle bychom mohli dát jako rodičovský úspěch o tom, že se nedějou ty věci, které bych si myslela, že by se měly dít, abych si já myslela, že jsem ty děti dobře připravila, jakože v okamžiku, kdy já prostě opravdu jako nevládnu softwarem, buňkama, zkušeností, disciplínou, tak je velmi těžký jako to předat těm dětem, protože ve skutečnosti se všichni učí nápodobou. Takže ne disciplínu úplně nemají v nějaké suverénní podobě, ale vykomunikují se naprosto všechno, co potřebují.
1: Ale jsou autentičtí a jsou samostatní a to je důležitý.
0: Naprosto, nebojí se nastavit hranice, nebojí se říct, hele, sem já nejdu, hele, tohle to já nechci dělat, rozlišit, hele, tohle to si vykomunikuju sama a tohle bych byla radši, kdyby si vykomunikovala ty. Jako, dá se to. Jako, je to hezký. Já jsem zamilovaná, já jsem jako úplně šťastná, já jsem jako mateřská láska mě opravdu, musím říct, neomrzela a je to taková jedna z mých zdrojových studánek lásky a radosti ze života.
1: No to je super.
0: No je to
1: krásný. Protože ty děti jsou naším obrazem a vždycky se říká, že to, co člověk jim dá, to oni vrátí. Takže no, oni to zrcadlí dokonale.
0: Ale to je obecný zase princip. Kolik vložíš, ovlivní to, jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá, co zase, prostě to sklidíš. Tak to platí prostě úplně v jakékoliv oblasti, včetně toho rodičovství, to je jasný.
1: Je to tak. Máte nějaké koníčky? Máte-li na nějaký čas?
0: No, v podstatě moje láska ke kultuře jsou moje koníčky, takže to, že potřebuju prostě chodit na koncerty, poslouchat hudbu živě, chodit do divadla, chodit na výstavy, to jsou moje koníčky. Číst knihy, to jsou moje koníčky, koukat na filmy a seriály, to jsou moje koníčky, setkávat se prostě s přáteli, chodit do přírody, zevlit na maringotce a nedělat vůbec
1: nic. Tak krásné slovo, zevlit.
0: Jo, po jedné přednášce mi říká, jestli bych neudělala seminář zevlingu. Já jsem říkala, jo, velmi ráda bych ho udělala, což neznamená, že neděláme nic.
1: Ne, zevlování je činnost.
0: Ne, to je to, že si to fakt každý definuje, co právě pro tebe a pak by se muselo trénovat to, dovolit si to udělat navzdory hlasům v hlavě. Tak jsem říkala, jo, ale muselo by to trvat 14 dní, protože po 3 dnech proběhne první zlom, po týdnu druhej, po 10 dnech třetí a po 14 dnech mám čistý svědomí v tom, že vás posílám s tím, že došlo k nějakému průlomu. Jo? Prostě mechanicky z toho, že to trvalo takhle dlouho. Kdo vám prostě zaplatí jako adekvátní částku za 14-denní workshop zevlingu?
1: Jo? Nikdo.
0: Ne, nepotkala jsem jako nikoho, kdo by... takže jsem to jako nerozvinula nějak, jo? Ale kdyby byla zakázka, tak bych přesně věděla, jak to má vypadat. Jo? Hodně by v tom figurovalo wellness.
1: Mohlo by tam být ještě takový to, víte, jak je to vždycky aneb, tak to, jako... výcvik zevlingu a ne jak efektivně čumět do blba.
0: No, třeba. Nebo jak učinit svůj život trvale udržitelným, jo? Nebo co nejdéle udržitelným.
1: No mě to zní úplně parádně,
0: nebo
1: protože...
0: Nebo jak ke štěstí dojít taky.
1: Tak, já mám furt takový kvapík, jo, že no. Takhle někdy chvíli zevlovat, musí být úžasný.
0: No, protože my vlastně jsme zvyklí strukturovat svůj pracovní čas, ano. To znamená zase adaptační strategie, lov, péče, povinnosti, ale vůbec nebereme stejně vážně ten čas jakoby toho lidství, toho našeho příběhu, který nestrukturujeme. Který jsou to takový jako zbytky, které zbyly a pak řeším, jak je naplním, čím je naplním v rámci toho, co všechno chci a co je reální, co stihnu.
1: A máme pocit, že maříme čas, jakoby.
0: A ještě skoro, jakoby máme pocit, že je to jako na nějaký dluh, jo, nebo jo. Něco. No a tohle já, protože jak si to já sama jakoby zvědomuju a to, co já jakoby miluju, když dělám prostě ty workshopy třeba na tvorbu záměru, protože já si je taky dělám, že jo, pod tou záminkou, že se tam soustředí pozornost těch účastníků. Teďka teda si udělám avízo, že budeme mít s Tomášem Buškem v půlce druhý víkend v září seminář na tvorba záměru, jehož součástí je i vědomí právě tady těch psychohygienických okamžiků a nástrojů toho zevlingu a toho užívání si života prostě samotného. Tak já s tím počítám. Takže já už vím, hele, teďka mě čekají tady tyhle ty dvě práce. Vím... Já funguji eruptivním způsobem, já neumím zatím hospodařit s energií. Jo, snažím se o to 30 let, ale já to prostě vyleju všechno, protože jsem šťastná, že mi konečně někdo naslouchá, protože prostě v době jakoby toho dětství a toho dospívání mi nikdo nenaslouchal, takže já jsem toho jako nenasycená a mám někde vzadu software, máš jenom jednu příležitost. Takže to vyleju všechno. Teďka se učím vlastně si zvyknout na to. Ne, můžeš ta říct jenom část a pak můžeš část. Ale je to učení se, postupný kroky, takže ne vždycky se mi to daří. No a jak vyleju všechno, tak ta láva potom vychládá. Jo, ale to je období, kdy nemůžu tam zase naprat práci, takže já musím počítat s tím, že hele, teďka máš tady tyhle ty dva hardcore dny, no tak počítej s tím, že 2-3 dny budeš jako vychládat, aby si byla zase schopná, jo, dobít baterky a cítit radost a nebyla si jenom úkorná, že dáváš jenom ven a nic nejde dovnitř. Takže já už to mám normálně prostě v diáři a když mi tam volají na nějakou práci, že se ptají na nějaký termíny, tak řeknu, no tam to nejde, tam už něco mám. Jo, a jsou to třeba všední dny, nejsou to vždycky víkendy, jsou to prostě různý dny, jak to vyjde.
1: Je to období chládnutí.
0: No a období regenerace, která je velmi důležitá pro to, abych zase potom mohla dobře, aby ten rytíř zase měl prostě naleštěnou zlatou zbroj a mohl prostě jako frajeřit a roztáhnout to, ty svoje paví peří.
1: Dává to smysl. Jedním z takových bodů, který nás propojuje, je naše společná známost s Honzou Šátkem.
0: Ano.
1: Já ho tady zmíním, to je vlastně můj kamarád, který tady dělal se mnou takový big rozhovor. A já jsem někde vyšťoural, nevím už, kde jsem to přečet, že vy máte doma 5 jeho obrázků a já mám taky 5, takže tady jsme se potkali, tak jenom se chtěl na to zeptat, co vy a ten Honza, co já vás jsem, na tom oslovuje.
0: Já jsem jeho plakáty i polepila tím Davidské divadlo, takže na dámské šatně jsou kačenky, na panské šatně jsou kačenky a i kulisákům jsem dala kačenky na dveře, protože mi Honza poslal plakáty, které prostě jsou úžasné, takže jsem to polepila všude. Já jsem se s Honzou seznámila tak, že jsem náhodou viděla na Facebooku nějaký příspěvek, fascinovalo mě to, napsala jsem mu, šla jsem po stopě, poslechla jsem si rozhovor, wow, říkala jsem si jako klobouk dolů, to je úžasný. A já vždycky, když vidím něco, co je pro mě fascinující, a jsou to i lidi, který znám, i který lidi, který neznám, tak já zaměřuju pozornost na ocenění, jo, a napíšu jim. A jsem si vědomá toho, že jsem v jejich očích paní celebrita Simona Babčáková, že to pro ně má, která asi působí i celkem autoritativním domě, že to pro ně má hodnotu a já to vyjadřuju, že podporuju prostě tu síť, že prostě jsme byli hodně, hodně vychováváni na ponižování a zaměření na nedostatek a teď to potřebujeme přepsat zaměření prostě na tu naši jedinečnost, dostatek a hojnost. Takže jsem mu psala, my jsme si prostě psali, on mě někde přestá zpráva mi napsal, hele a znáte Soniu Jonášovou Cirkulární ekonomika, to by vás mohlo zajímat, šup, já jsem si vygooglila. To zase vedlo k něčemu, že jsem získala přítelkyni a otevřel se mi celý jeden směr pozornosti, kde zase si zaavizuju 15. 16. června v Ostravě 2023, nevím, kdy si to budete pouštět, v Ostravě je konference o cirkulární ekonomice pořádaná ministerstvem průmyslu, která je zadarmo. 15. ji budu moderovat, 16. už mám práci jinde, tak jenom to vězte. Jo, takže od toho Honzy vedla žíla pozornosti sem, odsud vedla žíla pozornosti sem, takže pro mě toto je ten Honza, v tom je ten Honza jako velkou inspirací a sleduju jeho aktivity pro různý jako neziskový organizace a tak a je to pro mě prostě imponující, sympatická osobnost, prostě jako prima kluk, jak já vždycky říkám, poňuňala bych ho.
1: Úžasný příběh. No.
0: Jo, jo, jo, fascinující, opravdu fascinující a moc se mi líbí jeho tvorba a jeho laskavost.
1: Simono, co vaše neřesti?
0: Samozřejmě jsem lidská bytost, mám svůj souborek neřestí. Musím říct, že asi největší, co vnímám jako překážku, je ta nedisciplinovanost, jo, která mi... Já jsem vystudovala principy života a tam se to pojmenuje jako fenomény svoboda k libovolné akci. Jo, takže cítit svobodu, můžu si dělat, co chci, tady si dám cígo, tady si dám peňáka, tady si na tohle vykašlu. A svoboda k dosažení cíle. A k svobodě k dosažení cíle potřebujeme tu disciplínu. A já tam mám, já tomu říkám, že mám v hlavě takovou partu jako trpaslíčku, oni jsou takový jakoby dětci, kteří tam mají takový hlas, který mi vždycky říkají, hele, pojď si dneska užít to, že se jako dneska na to můžeš vykašlat. Jo. A já prostě úplně jako cítím, ježiš, to je svoboda, dneska se na tomu vykašla, to je úplně bezvadný, no. A pak zjistím během toho měsíce, že jsem cvičila třikrát nějakou svoji představu o správném stravování, jsem dodržela 2 dny, takže opravdu jakoby disciplína a důslednost, jako ne. No ale zároveň v té oblasti mentální, v tom jako sebepřepisování a v tom mapování, prostě v těch činnostech, u kterých můžu ležet, tak tam jsem jako hypervýkonná, disciplinovaná, houževnatá a dalo by se použít i slovo pracovitá. což jinak jako není slovo, který jako by mě úplně lákalo, že bych ho chtěla mít ve štítu, že Simona je pracovitá, protože mi vždycky jako smrdí tím vyčerpáním a tím vyhořením, jo? Nebo člověk, který nezná svoje hranice, nebo člověk, který jako nezná svoji sebehodnotu. Nemám to úplně jako s tak pozitivní jako konotací. I když obdivuju, když je kdokoliv pracovitý, tak úplně, jako mi to imponuje vlastně. Takže mám to takový ambivalentní. Takže mám svoje neřesti, celou sbírku, jsem lidská bytost, takže mám.
1: To je správné. K tomu Zevlingu přibyl další tematický celek, ležing.
0: No, to je součást prostě Zevlingu, jo. To bych jako samostatnou disciplínu úplně nedávala.
1: To je pravda. Vy jste o tom hodně hovořila, co plánujete, ale já to mám vlastně jako závěrečnou otázku, takže co plánujete v blízké budoucnosti?
0: V blízké budoucnosti plánuju zapsat se do podvědomí obyvatel nejen tedy jako milovaná, oblíbená herečka, ale i jako lektorka o vědomé komunikaci nebo sebepoznání nebo osobnostním růstu. Takže mám velké přání prostě být volána na přednášky, semináře a moderace. A velmi mě zajímá i cesta vývoje vizí. Takže moje přání by bylo moderovat konference, kde je přehlídka tady těchto nových technologií, vizí využívání hub a různých typů nahrazování prostě plastu a vodík a sodík a zpracovávání odpadu a jakoby kudy jako z krize ven hledání přes různé jako nové technologické postupy. Tak to by se mi nejvíc líbilo, kdybych je moderovala, protože bych se zároveň dozvěděla všechny ty příspěvky a zároveň bych vlastně jako byla v práci. To znamená, že bych na to měla čas. Tak to je takový jako moje přání, kam bych chtěla. No a hlavně poprvé v životě, teď až se mi teda podaří podepsat, až udělám ten podpis toho ukončení pracovního poměru, já budu poprvé v životě svobodná, protože já jsem vždycky byla vazal. Takže na to se těším, samozřejmě zároveň mám i trošičku jako bobky respekt, jak to půjde, jestli jako chcete mě, jestli o mě bude zájem, to je jasný, tyhle ty nejistoty tam jsou, protože vlastně nikdy jsem sebe jako značku, jako brand netvořila a jsem boomer, takže je to nějaký jako dobrodružství, prostě hledání, ale vlastně se těším na to, že poprvé v životě zažiju reálně být paní svého času. A na to se těším a jsem na to zvědavá a celý ten příští rok si dávám na to mapování toho, co to vlastně jako znamená, cena, poměr, výkon, kolik toho, kdy, kde mám stíhat, naložit si, jak teda budu hospodařit prostě s tím časem. Takže to je taková moje vize. A samozřejmě herectví, voilà, jo, prostě když přijde něco, co mi dává smysl, tak určitě ano, ale chci zažívat tu svobodu, abych věci, se kterýma prostě nesouhlasím, který se dějou, ať už téma nebo podmínky, abych mohla říct ne a nemusela dělat věci, které nechci dělat jenom kvůli tomu, abych mohla zaplatit pražský nájem. To už je pro mě v tomhle věku jako smutný, neakceptovatelný.
1: Držím palce, aby se povedlo.
0: Děkuju.
1: Jsme na konci, čas našeho rozhovoru vypršel. Dnes si s námi povídala Simona Babčáková, žena, která říká, co vlastně říká Simona Babčáková?
0: Asi takový hlavní moje motto je, aspoň jsem to zkusila.
1: A to je krásný.
0: Kdo viděl přelet nad kukačím hnízdem, ví, o čem mluvím.
1: Simono, děkuji moc za rozhovor.
0: Taky děkuji za pozvání.
1: Dámy a pánové, podcast Old Schoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Máte-li pocit, že jste taky Old Schooler, anebo máte příběh, který chcete sdílet, dejte o sobě vědět. Rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly 4 hodiny. Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Posloucháš? Radio
1: Metropole. Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme víc skvělých hitů a příběhů.

0: žít.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Filmové novinky do našich kin tradičně přichází každý čtvrtek. A co tady máme nového tento týden?
3: Ahoj Lukáši, dobrý den milí posluchači.
2: Zdraví za filmové experty našeho rádia Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc a přináší premiéry úvodu srpna.
3: Do silné kombinace filmů, která momentálně v kinech je, nám tento týden nové premiéry dokonale doplňují žánrovou skládačku. Už dlouho vyhlížíme opravdu vtipnou českou komedii a něco mi říká, že díky filmu 6 gramů už nemusíme déle čekat. Dále z pytlíku se 6 gramy něčeho podezřelého na školním výletě vyvolá schůzku rodičů a ředitelky a stane se z toho schůzka plná absurdit a nečekaných twistů.
4: Nevíte, proč se scházíme tady?
5: No jak to mám asi tak vědět?
3: Záruku dobré zábavy v tomto případě dává herecké obsazení. Jiří Mádl, Ondřej Vetchý, David Novotný, Oskar Hess, Erika Stárková a mohl bych pokračovat. Na tenhle film se opravdu těším.
6: V pokoji číslo 11 jsou ukryté drogy.
4: Paní ředitelko, a není možné, že tam třeba ty drogy už byly předtím a naši synové s tím nemají vůbec nic společného?
5: Ale ty už konečně přestaň říkat naši synové, to může říkat akorát tvůj fotr a ten tady není.
2: Jaký je druhý dílek naší srpnové filmové skládačky?
3: Dalším dílkem skládačky je očekávaný animák Tlapková patrola, dinosauří film. S Tlapkovou patrolou už byl kdo ví jaký film, ale dinosauři jsou novinka. Nápadně podobně jako v jurském světě se štěňata ocitnou na ostrově, kde ještě žijí dinosauři.
7: Ať tady číhá cokoliv, jsme vybaveni.
3: To do okolností jsou na ostrově také diamanty. A ty velmi zajímají starostu Hamdingra. A to je chodící průšvih. Ale Tlapkovku znáte, všechno dobře dopadne.
8: Jsem Rex, co kdybych vás tu provedl? Jo! Všude dobře, doma nejlíp.
3: Poslední premiérou je horor Zmrzlinář. Je to v hororové hantýrce klasický slasher. A začne být hodně brutální a krvavý v okamžiku, kdy do klidného města přijede roztomilé autíčko s usměvavým zmrzlinářem a začne prodávat zmrzlinu, která má na děti opravdu neblahý vliv. O tom, jak je film drsný, svědčí také jeho přístupnost. Od 18 let. Na zmrzlináře tedy nikoho pod 18 nepustíme.
2: Česká komedie 6 gramů, Tlapková patrola s dinosaury i mrazivý horor

0: zmrzlinář. Od 18 let jsou prázdninová lákadla 1. srpnového týdne v moravských kinech. Za naše experty Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinema Olomouc. Děkujeme.
1: Díky za rozhovor, Lukáši, a přeju posluchačům krásné letní dny.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska tě čeká Tiesto. Legenda trends, techno a house scény, který už léta baví fanoušky po celém světě. Jeho hudba je jako ta nejlepší jízda, která tě vezme na cestu plnou energie a emocí. Tiesto je jako ten kámoš, co ti vždycky přinese tu správnou dávku taneční magie. Zůstaň naladěný, protože

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Raye Daltona, zpěváka s hlasem plným radosti a pozitivní energie. Jeho hudba je jako pořádná dávka dobré nálady, která tě donutí vstát a rozhýbat se. Ray je ten typ umělce, co nikdy nesklame a vždycky přinese pořádnou dávku zábavy a emocí. Jeho skladby jsou skvělou společností na párty i na pohodové chvíle s přáteli. Ray Dalton je jako kámoš, kterého prostě chceš mít po svém boku. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čeká

0: Váš rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 5 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
2: Olé. Tady je tvoje Metropole. Bibi Rexa je americká zpěvačka s nezaměnitelným hlasem.

umí spojit moderní zvuk s taneční atmosférou a roztančit každého. Připrav se na pořádnou dávku taneční zábavy. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hit.

0: tvoji vesmírnou předpověď pro dnešní den.
1: Berani, dneska si užívejte každou maličkost. Býci, neslevujte ze svých požadavků. Blíženci, pokud možno, si zakažte fyzicky náročné činnosti. Raci, pozor na to, jaké zprávy se k vám dostanou. Lvi, i z náhody se může vyklubat fantastický nápad. Pany, vaše peněženka podezřele hubne. Zkuste teď chvilku šetřit. Váhy, všechno vyřešíte s ledovým klidem. Štíři, buďte upřímní a na nic si nehrajte. Střelci, dál se bavíte a přitom podáváte velmi kvalitní výkony. Kozorozi, ještě si potřebujete odpočinout, ještě by to chtělo pár dnů volna. Vodnáři, když se budete opravdu snažit, dokážete změnit budoucnost. A co my ryby, klasika, měli bychom vytěsnit špatné zážitky, protože s úsměvem jde všechno líp.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop.

0: kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
0: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
2: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
3: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska si představíme britskou zpěvačku, co kombinuje taneční rytmy s noblesou a šarmem, jaký jen tak nenajdeš. Sophie Ellis Baxter má v sobě styl, který je jako šampaňský. Jiskrný, elegantní a vždycky tě dostane do nálady. Její hlas je jako příjemný společenský rozhovor, co tě nikdy neunaví. Když jí posloucháš, můžeš si klidně představit taneční parket v nejlepším klubu, i když jsi doma v pyžamu. Tak drž frekvenci, další zajímavé.

0: Tvoje rádio.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na Olivera Heldense, nizozemského DJe a producenta, který je známý svými funky house beaty. Oliver má talent vytvářet skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na taneční parket, která tě nikdy nesklame. Když posloucháš jeho skladby, máš pocit, že jsi na nejlepší party v životě. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čeká ještě víc taneční zábavy a novinek.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 6 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: No už tu jsou další zprávy. Vrcholí oprava silnice na Olomoucku. Ředitelství silnic a dálnic hlásí, že v pondělí zprovozní opravený úsek silnice 55 mezi Olomoucí a Grigovem. Rekonstrukce dospěla ke konci zásluhou vysokého pracovního tempa navzdory horku. Moderní přehled o hrobových místech chce mít Prostějov. Radnice se letos pustila do digitální evidence hrobů na městských hřbitovech. Obyvatelům to již brzy usnadní orientaci na hřbitově i administrativu. Olomoucký kraj podporuje žádané obory. Po 16 letech navýší krajská stipendia pro žáky učňovských a maturitních oborů, a to o 100 měsíčně. Cílem je přilákat mladé lidi k technickým profesím a řemeslům, po nichž je poptávka. Příspěvek nově získá 47 oborů, včetně chemiků nebo obsluhy CNC strojů. Například učni ve 3. ročníku tak dostanou 600 měsíčně. Podmínkou je dobrý prospěch a poctivá docházka na praxi, píše olkraj.cz. Gang telefonních podvodníků odhalen. Ukrajinská policie ve spolupráci s kolegy z Moravskoslezského kraje obvinila 10 lidí, kteří z call center na Ukrajině podvodně lákali od roku 2024 peníze z lidí v Česku pod záminkou investic do kryptoměn. Škoda zatím dosahuje milionů korun, necelkově však může jít až o 100 milionů. Vyšetřování pokračuje, píše ČTK.
0: Sport.
3: Padly tresty nad hráči ve fotbalové kauze. Etická komise fotbalové asociace se rozhodla potrestat za účast v kauze ovlivňování fotbalových utkání kvůli sázkám záložníka Karviné Samuela Šiguta, a to stopkou na 16 měsíců a pokutou 80 tisíc korun. Obránce Jakub Elbl z Olomouce si nezahraje 3 měsíce a zaplatí 30 tisíc korun. A trestu neušel ani útočník ostravského Baníku David Látal. Zákaz činnosti na 2 měsíce a pokuta 20 tisíc korun. Informuje o tom ČT.
4: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Jakou předpověď hlásí meteorologové na čtvrtek? Je před námi mírné ochlazení. Nejvyšší teploty přes den mezi 27 a 32 stupni Celsia. Počítáme hlavně s polojasnou oblohou a místy se mohou objevit taky dešťové přehánky a bouřky. V závěru pracovního týdne nás potom bude provázet i nadále víceméně slunečné počasí a příjemnější teplota okolo 27 stupňů ve stínu.
6: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
7: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Top of the pop. Metropole.

0: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
1: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
2: Jedině Sezako z Olomouce vám doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
3: Ctihodní poutníci a milovníci starých časů. Na hradě Sovinec se tento víkend konají sokolnické slavnosti. Uvidíte výcvik dravců, ukázky lovu, šermířské turnaje i loutkové pohádky. Nemeškejte a přijďte. Dobrá zábava i historická věrnost jsou zde zaručeny. Tento víkend hrad Sovinec.
4: Kulturní a informační služby města Přerova vás zvou od pátku do neděle na Přerovské svatovavřinecké hody. V pátek Kamil Střihavka a Citron. V sobotu Pavel Calta a Jana Kiršner. V neděli Revox, Legendy se vrací a Olympic. K tomu doprovodný program pro celou rodinu. Více na Facebooku Kultura Přerov.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seko Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Nádvoříčko, první dětský, nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov. Už tento pátek až neděli. A co vás čeká? Divadlo, workshopy, hry, obchůdky, vědomosti, prostě dny plné zábavy. Tak dorazte na nádvoříčko. První dětský nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov.
7: Svatovavřinecké hody ve Štěpánově jsou už tento víkend. Bohatý doprovodný program, stánky, pití i jídlo a skvělá atmosféra pro celou rodinu. V sobotu status quo tribute, rock and roll band, pohádka Klauniáda a v neděli koncert Děda Mládek Illegal Band. Svatovavřinecké hody ve Štěpánově už tento víkend.
8: Radio Metropole. Metro.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Filmové novinky do našich kin tradičně přichází každý čtvrtek. A co tady máme nového tento týden?
2: Ahoj Lukáši, dobrý den milí posluchači.
1: Zdraví za filmové experty našeho rádia Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc a přináší premiéry úvodu srpna.
2: Do silné kombinace filmů, která momentálně v kinech je, nám tento týden nové premiéry dokonale doplňují žánrovou skládačku. Už dlouho vyhlížíme opravdu vtipnou českou komedii a něco mi říká, že díky filmu 6 gramů už nemusíme déle čekat. Dále z pytlíku se 6 gramy něčeho podezřelého na školním výletě vyvolá schůzku rodičů a ředitelky a stane se z toho schůzka plná absurdit a nečekaných twistů.
3: Nevíte, proč se scházíme tady?
4: No jak to mám asi tak vědět?
2: Záruku dobré zábavy v tomto případě dává herecké obsazení. Jiří Mádl, Ondřej Vetchý, David Novotný, Oskar Hess, Erika Stárková a mohl bych pokračovat. Na tenhle film se opravdu těším.
5: Pokoj číslo 11 jsou ukryté drogy.
3: Paní ředitelko, a není možné, že tam třeba ty drogy už byly předtím a naši synové s tím nemají vůbec nic společného?
4: Ale ty už konečně přestaň říkat naši synové, to může říkat akorát tvůj fotr a ten tady není.
1: Jaký je druhý dílek naší srpnové filmové skládačky?
2: Dalším dílkem skládačky je očekávaný animák Tlapková patrola, dinosauří film. S Tlapkovou patrolou už byl kdo ví jaký film, ale dinosauři jsou novinka. Nápadně podobně jako v jurském světě se štěňata ocitnou na ostrově, kde ještě žijí dinosauři.
6: Ať tady číhá cokoliv, jsme vybaveni.
2: Shodou okolností jsou na ostrově také diamanty a ty velmi zajímají starostu Hamdingra a to je chodící průšvih. Ale Tlapkovku znáte, všechno dobře dopadne.
7: Jsem Rex, co kdybych vás tu provedl? Jo! Všude dobře, doma nejlíp.
2: Poslední premiérou je horor Zmrzlinář. Je to v hororové hantýrce klasický slasher a začne být hodně brutální a krvavý v okamžiku, kdy do klidného města přijede roztomilé autíčko s usměvavým zmrzlinářem a začne prodávat zmrzlinu, která má na děti opravdu neblahý vliv. O tom, jak je film drsný, svědčí také jeho přístupnost. Od 18 let. Na zmrzlináře tedy nikoho pod 18 nepustíme.
1: Česká komedie 6 gramů, Tlapková patrola s dinosaury i mrazivý horor Zmrzlinář od 18 let jsou prázdninová lákadla 1. srpnového týdne v moravských kinech. Za naše experty Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Děkujeme.
2: Díky za rozhovor, Lukáši, a přeju posluchačům krásné letní dny.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
8: Radio Metropole. Radio Metropole.
0: Olomouc 92 a Závřeh 105.8 FM.

0: Radio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin. Radio Metropole. Olomoucký report.
2: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Dnes je čtvrtek, 6. srpna. Automat na vejce. Na Olomoucku ho máme. S novou službou přišlo zemědělské družstvo Senice na Hané. V centru obce Drahanovice otevřelo automat na prodej vajec z produkce zdejší drůbežárny. Inspirací pro senické zemědělce bylo družstvo v Haňovicích na Olomoucku. To zas má automat na svá rajčata, píše o tom Deník.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Silné bouřky zasáhly severní polovinu Olomouckého kraje. Hasiči kvůli nim vyjeli k více než 60 zásahům, nejčastěji na Šumpersko. Odstraňovali tam spadlé stromy, čerpali vodu ze sklepů. V Šumperku také vítr poškodil střechu domu. Neobvyklý zásah řešili hasiči při bouřce ve Zlatých horách na severu kraje. V lese tu uvízl člověk, který se před silným vichrem a deštěm schoval na mysliveckém posedu. Hasiči ho vypátrali a dostali do bezpečí. Velký úspěch českého studentského filmu. Studentského Oscara získal český experimentální film Folklore režisérky Viktorie Štěpánové. Absolventská videoesej z FAMU, která zkoumá proměnu folkloru na sociálních sítích, je vůbec prvním českým snímkem, který v této kategorii experimentálních filmů na mladých Oscarech uspěl. Cenu obdrží 14. září v Torontu.
0: Sport.
2: Naši mladí hokejisté si na Hlinka Grecky Cupu o medaile nezahrají. V klíčovém utkání o postup do semifinále prestižního turnaje v Edmontonu prohráli v noci na dnešek s Finskem 4-5 a čeká je duel o páté místo.
1: Radio Metropole, to na sebe.
3: Taky dneska bychom ve studiu mohli mít na sobě plavky a vysílat pro vás z nafukovacího bazénu. Bude teplo, ale ne takové jako včera. Víme, jak bude, podrobnosti právě teď. Těšíme se oproti včerejšku na ochlazení. Dnešní teploty 30 až 33, polojasno nebo vysoká oblačnost. Zítra polojasno anebo oblačno, teploty 25 až 28. V sobotu polojasno 28 stupňů, v neděli slunečno a 30.
1: Radio Metropole za volantem.
3: Blesková doprava z Olomouce, také z D55 u Tlumačova. Víme, jak se jezdí tady. Kde si v Olomouci dávat pozor na sníženou rychlost? Třicítka je například na Krapkově ulici u parku, také na Lascích na Letné nebo naproti fakultce na Junácké ulici. Policejním hlídkám přejeme příjemné čtvrteční ráno a děkujeme za dohled na moravských cestách na 272. kilometru obchvatu Olomouce u Nemilan a hlídají také na D55 mezi Otrokovicemi a Hulínem u Tlumačova. Na rádio máte skvělý vkus a před námi ještě cesty kus.
0: Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Všední den.
1: Berani, dneska si užívejte každou maličkost. Býci, neslevujte ze svých požadavků. Blíženci, pokud možno, si zakažte fyzicky náročné činnosti. Raci, pozor na to, jaké zprávy se k vám dostanou. Lvi, i z náhody se může vyklubat fantastický nápad. Pany, vaše peněženka podezřele hubne, zkuste teď chvilku šetřit. Váhy, všechno vyřešíte s ledovým klidem. Štíři, buďte upřímní a na nic si nehrajte. Střelci, dál se bavíte a přitom podáváte velmi kvalitní výkony. Kozorozi, ještě si potřebujete odpočinout, ještě by to chtělo pár dnů volna. Vodnáři, když se budete opravdu snažit, dokážete změnit budoucnost. A co my ryby, klasika, měli bychom vytěsnit špatné zážitky, protože s úsměvem jde všechno líp.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
3: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
4: Holba Fest. Pokáč, Kateřina Marie Tichá, Reflexy, Valda Gang, Jitka Čvančarová, Rizí Beat, hudba, co má fakt říct. Sedni na vlak a zažij fakt rizí koncept festivalu Holba Fest. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
5: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
6: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
5: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
8: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: vaší letní info.
1: Hezké prázdniny, děkujeme, že nás ladíte. S kolegy ve studiu jsme si dali další letní rádiovou výzvu. Kam musíme letět, když se chceme vykoupat v nejteplejším moři na světě? Víte, tipnete si? Že by to bylo Rudé moře? Ne. Takže třeba Středozemní? Taky ne. Jaderské nebo Tyrhenské u Itošky? Ani to. K nejteplejším mořím světa patří Perský neboli Arabský záliv. Je to záliv Indického oceánu propojený s Ománským zálivem a Arabským mořem přes Hormuzský průliv. V létě tam má moře běžně 34 až 35 stupňů Celsia. A vědci tam dokonce naměřili i 37,6 stupně. To už je skoro jako ve vaně. Proč? Záliv je poměrně mělký, ze všech stran ho obklopují rozpálené bouště a v létě tam teploty vzduchu běžně přesahují 45 stupňů. Takže slunce moře ohřívá téměř nepřetržitě. Co jsme si tedy řekli a s čím ohromit kámoše u bazénu? K nejteplejším mořím světa patří Perský neboli Arabský záliv. Běžně má kolem 35 stupňů Celsia. Jako kafe.
0: Nejlepší letní info posloucháš na rádiu Metropole. Vždycky v tomhle čase, OK?
2: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž. Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní historická zemědělská technika. Floria léto, výstava, která roste s vámi.
3: Svět spánku.cz. Dřevo všude, i pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte, není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku.cz.
4: Právě teď. Výprodej skladu se slevami 20 až 40%. Svět spánku.cz.
5: Poslouchejte, Hanáci. V sobotu se stavte v příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě. Akce je pro malé i velké. Děti se vyřádí ve výtvarné dílně, svezou se na Poníkovi a zahrají si hry, které bavily už naše dědy a babičky. Mimořádně otevřena je i Brachova zahrada. Přijďte do příkaz u Olomouce.
6: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týden.

0: televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází v 9 čtvrtek.
1: Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
4: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
5: Máme pro vás všechno nejlepší. Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
6: Největší hity 80. a 90. let.
5: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo jedna.
6: Rádio

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 8 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Jdeme na další zprávy. Je čtvrtek 6. srpna. Před soudem stanuli manželé z Olomoucka. Obžalovaní jsou stírání 89-leté matky obžalovaného. Žena byla v jejich domácí péči a zemřela v listopadu 2024 na otok mozku z těžkých proleženin. Znalci navíc po smrti odhalili četné zlomeniny. Oba obžalovaní jakoukoliv vinu popírají. Soud byl odročen na později, píše o tom ČTK.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: V Přerově už brzy budeme rozhodovat, jaké nové nápady zlepší město. Komise tu vybrala z návrhů občanů 12 projektů pro sdílený rozpočet. Které z nich se zrealizují, to rozhodnou občané v zářijovém hlasování. Podrobnosti na webu přerov.eu. K velkému požáru spěchali včera hasiči na Boskovicku. Likvidovali rozsáhlý požár na poli. Mezi obcemi Žďárná a Suchý vzplály balíky slámy a oheň se rozšířil i do okolí. Hasiči plameny dokázali skrotit. Příčina požáru je v šetření. Už jste byli na dovolené? Lidí, kteří si nemohou dovolit zajet někam aspoň na týdenní dovolenou, v Česku dlouhodobě ubývá. Zatímco před 20 roky jich bylo v průměru 41 ze 100, před 10 roky to bylo už jen asi 30 ze 100 a loni se jejich podíl ustálil na průměru 19 lidí ze 100, píší o tom novinky.cz.
2: Sport.
3: Postup do třetího kola na turnaji ATP v Montrealu vybojoval přední tenista prostějovského klubu Jakub Menšík. Poradil si s Britem Fernlim 2-1 na sety. Naopak na turnaji WTA v Torontu se nedařilo hvězdě přerovského klubu Lindě Noskové. Ve svém prvním soutěžním utkání po zisku wimbledonského titulu prohrála s Američankou McNellyovou 0-2.
4: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole. Co na sebe.
5: Dneska to zase na naší Moravě bude na kraťasy, na sluneční brýle a hlavně na naše vychlazené hity. Ačkoliv nebude takový hit jako včera. Víme, jak bude, těšíme se na dnešní ochlazení 30 až 33 stupňů Celsia, polojasno anebo vysoká oblačnost. Teploty mají jít dolů ještě i během zítřka, v pátek příjemných 26 až 28, polojasno anebo oblačno. Sobotní teploty kolem 28 stupňů, polojasno, v neděli 30 a slunečno.
6: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Ranní provoz v Olomouci, v Záhřehu, také v Šumperku anebo v Bruntálu bez vážných nehod, ale kvůli poruše je pojízdný jeřáb právě teď odstaven. Na dálnici mezi Olomoucí a Vyškovem pozor, kousek před Prostějovem na 27. kilometru, tady je odstaven pojízdný jeřáb. A policie na ranní šichtě hlídkuje a zastavuje teď na staré cestě mezi Hulínem a Otrokovicemi u Tlumačova. Jedeme s vámi, dobré ráno.
1: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
7: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
2: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: Metropole právě dnes.
1: Je čtvrtek a 6. srpna a v kalendáři nacházíme jméno Oldřiška. Holky, dámy, gratulujeme. Narozeniny slaví bývalý obránce HC Olomouc a současný hráč Zlína David Škůrek. Přípětek si dnes dávají také herečka a zpěvačka Hana Holišová a bavič i moderátor Petr Novotný.
2: Tohle dělá 90% manželek. Ano, vidím, že správně. Mluví na svý muže, když teče voda.
1: A právě 6. srpna 1984 vydává Prince své průlomové album Purple Rain. To navždy změnilo historii popu i rocku. Vyčistili jste si dnes zuby nebo dáváte žvíkačku? Je národní den svěžího dechu. Svěží rádio, svěží hity i ve čtvrtek 6. srpna.
0: Metropole právě dnes.
3: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
4: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
3: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
5: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
7: Ctihodní poutníci a milovníci starých časů. Na hradě Sovinec se tento víkend konají sokolnické slavnosti. Uvidíte výcvik dravců, ukázky lovu, šermířské turnaje i loutkové pohádky. Nemeškejte a přijďte. Dobrá zábava i historická věrnost jsou zde zaručeny. Tento víkend hrad Sovinec.
8: Datart pořádá Maxi Výprodej.
9: Cože? Maxi Výprodej?
8: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
9: Tak to je další level.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
11: Už tam budem?
12: Nech toho!
11: Raději už tam budem?
12: Přestaň! Ty mě vedro!
13: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
14: Nádvoříčko, první dětský nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov. Už tento pátek až neděli. A co vás čeká? Divadlo, workshopy, hry, obchůdky, vědomosti, prostě dny plné zábavy. Tak dorazte na nádvoříčko. První dětský nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov.
0: Olomoucký report CZ.
15: Pořád se něco děje.
0: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
16: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
0: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
17: Posloucháš?
0: Radio Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Filmové novinky do našich kin tradičně přichází každý čtvrtek. A co tady máme nového tento týden?
2: Ahoj Lukáši, dobrý den milí posluchači.
1: Zdraví za filmové experty našeho rádia Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc a přináší premiéry úvodu srpna.
2: Do silné kombinace filmů, která momentálně v kinech je, nám tento týden nové premiéry dokonale doplňují žánrovou skládačku. Už dlouho vyhlížíme opravdu vtipnou českou komedii a něco mi říká, že díky filmu 6 gramů už nemusíme déle čekat. Dále z pytlíku se 6 gramy něčeho podezřelého na školním výletě vyvolá schůzku rodičů a ředitelky a stane se z toho schůzka plná absurdit a nečekaných twistů.
3: Nevíte, proč se scházíme tady?
4: No jak to mám asi tak vědět?
2: Záruku dobré zábavy v tomto případě dává herecké obsazení. Jiří Mádl, Ondřej Vetchý, David Novotný, Oskar Hess, Erika Stárková a mohl bych pokračovat. Na tenhle film se opravdu těším.
5: Pokoj číslo 11 jsou ukryté drogy.
3: Paní ředitelko, a není možné, že tam třeba ty drogy už byly předtím a naši synové s tím nemají vůbec nic společného?
4: Ale ty už konečně přestaň říkat naši synové, to může říkat akorát tvůj fotr a ten tady není. Jo!
1: Jaký je druhý dílek naší srpnové filmové skládačky?
2: Dalším dílkem skládačky je očekávaný animák Tlapková patrola, dinosauří film. S Tlapkovou patrolou už byl kdo ví jaký film, ale dinosauři jsou novinka. Nápadně podobně jako v jurském světě se štěňata ocitnou na ostrově, kde ještě žijí dinosauři.
6: Ať tady číhá cokoliv, jsme vybaveni.
2: To do okolností jsou na ostrově také diamanty. A ty velmi zajímají starostu Hamdingra. A to je chodící průšvih. Ale Tlapkovku znáte. Všechno dobře dopadne.
7: Jsem Rex. Co kdybych vás tu provedl? Jo! Všude dobře, doma nejlíp.
2: Poslední premiérou je horor Zmrzlinář. Je to v hororové hantýrce klasický slasher. A začne být hodně brutální a krvavý v okamžiku, kdy do klidného města přijede roztomilé autíčko s usměvavým zmrzlinářem a začne prodávat zmrzlinu, která má na děti opravdu neblahý vliv. O tom, jak je film drsný, svědčí také jeho přístupnost od 18 let. Na zmrzlináře tedy nikoho pod 18 nepustíme.
1: Česká komedie 6 gramů, Tlapková patrola s dinosaury i mrazivý horor Zmrzlinář od 18 let jsou prázdninová lákadla 1. srpnového týdne v moravských kinech. Za naše experty Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Děkujeme.
2: Díky za rozhovor, Lukáši, a přeju posluchačům krásné letní dny.
0: Nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
8: Radio Metropole.
9: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
10: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
11: Proto ne.
10: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
11: Proto taky ne.
10: Tak proč?
11: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
10: Ale koupil.
11: Fakt?
10: Fakt.
11: Ty jsi nejlepší.
10: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret nahatý Shakespeare, králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtarie.cz.
12: Jedině Sezako z Olomouce vám doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
13: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové Hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové Hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
14: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Kulturní a informační služby města Přerova vás zvou od pátku do neděle na Přerovské svatovavřinecké hody. V pátek Kamil Střihavka a Citron. V sobotu Pavel Celta a Jana Kirchner. V neděli Revox, Legendy se vrací a Olympic. K tomu doprovodný program pro celou rodinu. Více na Facebooku Kultura Přerov.
16: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. K Když něco, tak Allegro.
8: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock and roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
17: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
0: Radio Metropole.
18: Radio Metropole.

0: Metropole.
1: Protože my jsme jako tvůj DJ na přání.
2: Teda skoro na přání.
1: Občas zahrajeme i to, co ti zrovna proletělo hlavou.
2: Čistá telepatie.
0: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Neseme další várku informací. Mějme se na pozoru před reklamami na internetu a telefonáty, které slibují výhodné investice. Může jít o podvod. Raději si vždy podobné nabídky zkontrolujme přes preventivní policejní web panprokoukl.cz. Seniorka z Olomoucka se v květnu rozhodla zhodnotit své úspory přes domnělou investiční platformu a až do července rozposlala na různé účty asi 1 milion 300 tisíc korun. Pak s ní investiční společnost přestala komunikovat. Podvod řeší policie. Pomoc pro péči o děti s psychickými potížemi. Fakultní nemocnice Olomouc oznámila, že získala od soukromého dárce téměř 200 tisíc korun na podporu péče o děti s duševními problémy. Peníze poslouží oddělení klinické psychologie k nákupu terapeutických pomůcek. Nový historický teplotní rekord. Vedro včera vyhnalo rtuť teploměru ve Strážnici na Jižní Moravě na 41 stupňů Celsia ve Stínu. Jde o nový teplotní rekord pro celou Moravu a Slezsko. Teplotní rekordy včera padaly na 91% stanice v České republice. Svůj velký koníček rozvíjí prezident Petr Pavel. Stal se členem klubu sportovních novinářů České republiky jako volný fotograf. Klub schválil jeho přihlášku na základě dosavadní činnosti. Prezident Petr Pavel se dlouhodobě věnuje fotografování, hlavně motosportu.
0: Sport.
3: Na nový ročník v hokejové první lize se chystají přerovští Zubři. Pustí se do přípravných utkání. První přátelák hrají venku proti Frýdku Místku. Utkání je na programu dnes od 17 hodin. Na našich vlnách uslyšíte výsledek.
2: Rádio Metropole. Co na sebe.
4: Taky dneska bychom ve studiu mohli mít na sobě plavky a vysílat pro vás z nafukovacího bazénu. Bude teplo, ale ne takové jako včera. Víme, jak bude, podrobnosti právě teď. Těšíme se oproti včerejšku na ochlazení. Dnešní teploty 30 až 33, polojasno nebo vysoká oblačnost. Zítra polojasno nebo oblačno, teploty 25 až 28. V sobotu polojasno 28 stupňů, v neděli slunečno a 30.
2: Rádio Metropole za volantem.
4: Pro vás je připravená blesková doprava z Olomouce, také z příkaz policie v Olomouci na Velkomoravské hlídá u hoteláku. Další hlídka je na Sladkovského za přejezdem. V Olomouci také bouračka. Na Chvalkovické ulici opatrně v zatáčce na výjezdu na Šternberg kousek před OMV. Na místě je naše posluchačka Blanka.
5: Jedu zrovna do práce a taková škaredá autonehoda přímo v tom esíčku před týnečkem. Dvě auta v sobě, jako jedno osobní a druhý nějaký technický, nevím, auta tam stojí nebo musí stát, aby my jsme je pustili, když jedem směrem do Olomouce.
4: A v příkazích u Olomouce nehoda cyklisty naproti nádraží ve směru do obce. Na rádio máte skvělý vkus a před námi ještě cesty kus.
0: Rádio.

0: tady je tvoje Radio Metropole a zajímalo by mě, jestli posíláš svým kamarádům hlasovky. Pokud jo, tak možná brzy přejdeš na něco mnohem originálnějšího. Místo obyčejné hlasové zprávy jim totiž můžeš poslat rovnou vlastní písničku, vytvořenou umělou inteligencí. Novinku přináší aplikace Suno, která nově funguje přímo v aplikaci zprávy na iPhoneu. Stačí při psaní zprávy klepnout na tlačítko plus, vybrat Suno a rozhodnout se, jestli nahraješ krátkou hlasovou zprávu nebo napíšeš text, který se má v písni objevit. Pak už jen vybereš hudební styl. Aplikace nabízí několik žánrů s krátkými ukázkami, případně si můžeš popsat vlastní kombinaci stylů. Umělá inteligence následně vytvoří krátkou skladbu, kterou si můžeš nejdřív přehrát. Pokud se ti nebude líbit, můžeš styl změnit a nechat ji vygenerovat znovu. Hotovou písničku pak odešleš přímo přes iMessage. Aby fungovalo nahrávání přímo v konverzaci, musí mít aplikaci Suno nainstalovanou i druhá strana. Pokud ji nemá, dostane možnost si ji stáhnout a teprve potom si skladbu přehraje přímo ve vlákně zpráv. Na Androidu je situace zatím jiná. Pokud skladbu odešleš přes RCS, dorazí pouze obrázek a propojení se Suno zatím chybí. Všechny vytvořené skladby navíc najdeš přímo v knihovně aplikace Suno. A když se ti některá opravdu povede, můžeš ji později prodloužit o další část nebo novou sloku. Takže jestli už tě nebaví posílat obyčejné hlasovky, možná je čas zkusit hudební vzkaz. Umělá inteligence ti s ním pomůže během několika okamžiků. A co se hudby týče, tak ta je nejlepší na Metropoli. Posíláme ti dál víc muziky, víc energie.
1: Radio Metropole
2: a dopolední chill.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Posloucháš? Radio Metro.

0: odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
1: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
2: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
3: Vše, co potřebuji, je za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága a Žorb, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
5: Radio Metropole.
6: Víc léta, víc muziky, víc...

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Oblíbená letní otázka v Olomouci. Kde tady grillují makrely? Přehledně to ukazuje nová letní mikroaplikace, kde pečou makrely. Nyní je v testovacím provozu a najdeme ji na městském webu opendata.olomouc.eu. Podrobnosti máme v report.cz. Kalnou vodu máme v Hranicích. Vodovody a kanalizace ve městě provádějí nutné proplachy a odkalování potrubí. Zakalení vody ve vodovodu ve středu způsobil neoprávněný zásah třetí osoby. Práce potrvají do dnešního odpoledne, píše web Hranic. Z Hranic neseme i tragickou zprávu. V Hranické propasti zemřel včera při průzkumném ponoru jeskyní potápěč. Během projektu mapování nejhlubší zatopené jeskyně světa se vzdálil od skupiny. Záchranáři jeho tělo vyzvedli z hloubky 86 metrů. Pozor na dopravní omezení v regionu, řidiči. V Prostějově se zavře Kralická ulice v úseku u nadjezdu Vitana. Silnice 367 tu bude kvůli opravě vozovky neprůjezdná od 10. do 21. srpna. Bude tu značená objížďka. Uzavírka nás čeká i na Kroměřížsku. V Bystřici pod Hostýnem začne v pondělí 10. srpna oprava Lipnické ulice za téměř 16 milionů korun. Cesta bude kvůli práci neprůjezdná. S dokončením se počítá po zimní pauze v první půlce příštího roku. I zde nás čeká objížďka.
1: Sport.
2: Velká florbalová událost ve Šternberku. O víkendu 15. a 16. srpna se tu uskuteční 12. ročník florbalového turnaje Šternberg Open Air Cup. 32 přihlášených týmů změří síly na hřištích, na hlavním náměstí a na základce doktora Hrubého.
3: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
4: Dneska to zase na naší Moravě bude na kraťasy, na sluneční brýle a hlavně na naše vychlazené hity. Ačkoliv nebude takový hit jako včera. Víme, jak bude, těšíme se na dnešní ochlazení 30 až 33 stupňů Celsia, polojasno anebo vysoká oblačnost. Teploty mají jít dolů ještě i během zítřka, v pátek příjemných 26 až 28, polojasno anebo oblačno. Sobotní teploty kolem 28 stupňů, polojasno, v neděli 30 a slunečno.
5: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Nehoda v Olomouci, také na D1 mezi Lipníkem a Přerovem a policie mimo jiné na Šumpersku a také v Přerově. Víme, jak se jezdí tady. Už od nás víte o nehodě na kraji Olomouce na výjezdu na Šternberg. V zatáčce u pevnostky před OMV je tady silný provoz. Policejní hlídky teď slídí v Olomouci na Brněnské, také o kousek dál na Volkrovce vedle tramvajové zastávky. Další policejní hlídky vidíme mezi Šumperkem a Rapotínem nebo v Přerově u Molky na Polní. A ještě dorazila i aktualita z D1 mezi Lipníkem a Přerovem. Po nehodě hlásíte odstavené auto za odpočívadlem Osek. Za volantem dávejte pozor na sebe i na naše další posluchače. Hezké dopoledne.
0: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
6: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
1: Rádio Metropole.
7: Víc muziky, víc energie.
1: Víc energie.

0: někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Holba Fest. Kyselo, kulajda, strapačky a další fakt horská jídla. Hory Čech a Moravy na jednom talíři. Doraž na Holba Fest a užij si fakt ryzí kulinářský zážitek. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
2: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
3: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
4: Ctihodní poutníci a milovníci starých časů. Na hradě Sovinec se tento víkend konají sokolnické slavnosti. Uvidíte výcvik dravců, ukázky lovu, šermířské turnaje i loutkové pohádky. Nemeškejte a přijďte. Dobrá zábava i historická věrnost jsou zde zaručeny. Tento víkend hrad Sovinec.

0: druhy za 69,90 a M-ko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz
2: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: O to čtvrteční pracovní směny v nemocnici nebo na hasičárně přes úřady a radnice až po kombajny na poli. Naše rádio hraje bez výjimky pro všechny Moraváky. Stačí naladit a vaše uši jsou doma. Kde se potkáme na nejlepších akcích v regionu? Třeba v kině. Olomoucké Premier Cinemas ve čtvrtek láká na premiéry. Promítá se horor Zmrzlinař. Je to spousta krve a černého humoru a pro děti je to nový animák Tlapková patrola, dinosauří film. Dnes kromě olomouckého Premier Cinemas se Tlapkovka promítá také v Přerovské hvězdě, v kině v Boskovicích, v Šumperku anebo v Bruntálu. V sobotu 8. srpna se těšíme na rokové hranice v Hranickém Letňáku. Bude spousta hard and heavy kapel, včetně německých Freedom Call. Rokové hranice, sobota 8. srpen, Hranický Letňák. A od pátku až do neděle se potkáme také v Prostějově přímo na zámku, na historicky prvním nádvoříčku. Bude program pro děti i pro dospělé, divadlo, hudba, workshopy a hromada her. Od pátku do neděle v Prostějově přímo na zámku, historicky první nádvoříčko. Těšíme se.
0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
2: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
3: Pro šmejdi Zlín s Baťa Pasem. Novou turistickou kartu dostaneš k ubytování ve vybraných hotelích a penzionech. Karta Baťa Pas ti otevře dveře na spoustu zajímavých míst a provede tě po baťovském Zlíně. Využij Baťa Pas do konce září a poznej hlavní odkaz Tomáše Bati. Více na baťufregion.cz.
4: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týden.

0: pohoda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Poslouchejte Hanáci. V sobotu se stavte v příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě. Akce je pro malé i velké. Děti se vyřádí ve výtvarné dílně, svezou se na poníkovi a zahrají si hry, které bavily už naše dědy a babičky. Mimořádně otevřena je i Brachova zahrada. Přijďte do příkaz u Olomouce.
2: Luskni.cz.
0: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
2: Luskni.
0: Koloběžku nebo spotřebič?
2: Luskni a máš.
0: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: Rádio Metropole.
2: Tvoje dopoledne.
3: Tvoje rádio.
2: Metro.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 11 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Děkujeme, že jste si nás naladili. Máme tu pro vás další zprávy. Radary v dopravě v Olomouci mají smysl. Městská policie Olomouc oznámila, že díky radarům, které hlídají dodržování povolené rychlosti v ulicích města, ubývá přestupků. Na třech nejnovějších měřících místech, Šternberská, Slavonínská a Jižní ulice, klesl počet hříšníků až o polovinu. Podrobně o tématu radarů hovoří komisař městské policie Olomouc Petr Čundrle v rozhovoru na webu podcasty.olomouc.eu a také v článku na webu report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Od nás víte o tragické události, k níž došlo včera v Hranicích. V Hranické propasti zemřel při průzkumném ponoru jeskyní Potapěč. Během projektu mapování nejhlubší zatopené jeskyně světa se vzdálil od skupiny. Úmrtí řeší policie.
3: Pátrání po Potapěči mělo smutný konec, kdy jeho tělo bylo nalezeno v hloubce přibližně 185 metrů bez známek života. Vyproštění a vyzvednutí těla provedli policisté z odboru speciálních potápěčských činností a výcviku Frýdek Místek. Z důvodu řádného objasnění této tragické události byly zahájeny úkony trestního řízení pro trestný čin usmrcení z nedbalosti.
2: Řekla za policii komisařka Miluše Zajícová. Je čtvrtek a to znamená, že je k dostání nové číslo týdeníku Hanák. A co pak v něm najdeme? Podrobnosti o nehodě významného olomouckého podnikatele Richarda Morávka na dovolené ve Španělsku. Hanák zjišťoval, co se přesně stalo a kdy dojde na převoz podnikatele do Česka. A najdeme tu i kuriozitu z Litovle. Město už několik týdnů vytrhává ze spánku muž, který dělá nad domy průlety s motorovým rogalem. Tyto a další informace v novém čísle týdeníku Hanák. Vyhořela budova v baťovském areálu ve Zlíně jde k zemi. Začala demolice budovy číslo 34. Jak píše ČT, na místo najíždí těžká technika a pustí se do bourání objektu. Ten v uplynulých týdnech schořel a částečně se zřítil. Demoliční práce potrvají asi 6 týdnů. Příčina požáru je dál v šetření.
1: Sport.
2: Nejlepší koloběžkáři světa se setkají v Lipníku. Od pátku do neděle se tu koná mistrovství světa v koloběhu. Do Lipníku zavítají závodníci z různých států a poměří síly v několika disciplínách. Akce začne v pátek v 10 hodin na stadionu.
1: Rádio Metropole, to na sebe.
4: Taky máte oteklé prsty a kotníky. I za to může horké tropické počasí. Abychom tomu předešli, musíme stále a průběžně naše tělo zavodňovat. Denně doporučujeme minimálně 2 až 3 litry. Jinak víme, jak bude dneska zhruba 30 až 32 stupňů, s tím, že na východě Moravy může být trochu víc a lokální přehánky anebo bouřky čekáme v podstatě kdykoliv. Jinak výhledově stále platí, že v pátek bude maximálně 25 až 27 a o víkendu teploty do třicítky.
1: Rádio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci máme dál rozkopané náměstí Hrdinů, už tady také mění semafory, například jak je přechod pro chodce u soudu. Teď to tady máme bez signalizace. Jinak nehodu řešíme v Krnově, kousek od Albrechtické, u té byly, je to srážka osobáku s nákladňákem a drobná kolize auta se zvěří je teď momentálně u Kroměříže na silnici Hradisko Bezměrov. Tak vám přejeme hlavně šťastnou cestu.
1: Rádio Metropole.
5: Víc muziky, víc energie.
1: Víc energie. It's Friday.

0: tohle je Rádio Metropole, tady si dál hrajeme ty nejlepší songy, co voní létem, a voní tady ještě něco, možná náš dnešní oběd. No jasně, jsou tady polední meníčka z Olomouce, takže jdeme na to. Dáme třeba plněné žampiony nebo paeliu s uzeným tofu, v restauraci koza zůstala celá, pak je tu kuřecí perkelt s tarhoňou, anebo smažená treska v bylinkové strouhance v Hanácké na Dolním náměstí, svíčkovou, kuře na papricem, anebo maďarský hovězí guláš pro nás mají v restauraci Globus, a je to i grilovaný vepřový špíz se slaninou nebo kuřecí nudličky Kung Pao v baseball pubu na Lascích. A taky víme, co aktuálně nabízí univerzitní menza. Dneska je to třeba boršť, brinzové halušky anebo kinuté borůvkové knedlíky s cukrem a máslem. Jinak další polední menu určitě najdeš na semzolomouce.cz, tak se mrkni a vyber si. A s námi už za chvilku víc muziky, víc energie tady u nás na Rádiu Metropole, kde ti přejeme dobrou chuť.
1: Meníčka v Metropoli.
2: Už tam budem?
3: Nech toho!
2: Raději už tam budem?
3: Přestaň! Ty mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přívidělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
7: Pro šmejdi Zlín s Baťa Pasem. Novou turistickou kartu dostaneš k ubytování ve vybraných hotelích a penzionech. Karta Baťa Pas ti otevře dveře na spoustu zajímavých míst a provede tě po baťovském Zlíně. Využij Baťa Pas do konce září a poznej hlavní odkaz Tomáše Bati. Více na baťufregion.cz.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Svatova Vřinecké hody ve Štěpánově jsou už tento víkend. Bohatý doprovodný program, stánky, pití i jídlo a skvělá atmosféra pro celou rodinu. V sobotu status quo tribute, rock and roll band, pohádka Klauniáda a v neděli koncert Děda Mládek Illegal Band. Svatova Vřinecké hody ve Štěpánově už tento víkend.
9: Datart pořádá Maxi Výprodej.
10: Cože? Maxi Výprodej?
9: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
10: Tak to je další level.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Nádvoříčko, první dětský nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov. Už tento pátek až neděli. A co vás čeká? Divadlo, workshopy, hry, obchůdky, vědomosti, prostě dny plné zábavy. Tak dorazte na nádvoříčko. První dětský nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov.
12: Jedině Sezako z Olomouce vám doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
13: Kulturní a informační služby města Přerova vás zvou od pátku do neděle na Přerovské svatova Vřinecké hody. V pátek Kamil Střihavka a Citron. V sobotu Pavel Calta a Jana Kiršner. V neděli Revox, Legendy se vrací a Olympic. K tomu doprovodný program pro celou rodinu. Více na Facebooku Kultura Přerov.
4: Posloucháš?
1: Radio Metropole.

0: námi můžeš nostalgicky zaspomínat na staré dobré časy, kdy se kazety přetáčely tuškou a rádio bylo jediným zdrojem cool muziky.
1: Metropole.

0: Hezké prázdniny, děkujeme, že nás ladíte. S kolegy ve studiu jsme si dali další letní rádiovou výzvu. Kam musíme letět, když se chceme vykoupat v nejteplejším moři na světě? Víte, tipnete si? Že by to bylo Rudé moře? Ne. Takže třeba Středozemní? Taky ne. Jaderské nebo Tyrhenské u Itošky? Ani to. K nejteplejším mořím světa patří Perský neboli Arabský záliv. Je to záliv Indického oceánu propojený s Ománským zálivem a Arabským mořem přes Hormuzský průliv. V létě tam má moře běžně 34 až 35 stupňů Celsia. A vědci tam dokonce naměřili i 37,6 desetin stupně. To už je skoro jako ve vaně. Proč? Záliv je poměrně mělký, ze všech stran ho obklopují rozpálené bouště a v létě tam teploty vzduchu běžně přesahují 45 stupňů. Takže slunce moře ohřívá téměř nepřetržitě. Co jsme si tedy řekli a s čím ohromit kámoše u bazénu? K nejteplejším mořím světa patří Perský neboli Arabský záliv. Běžně má kolem 35 stupňů Celsia. Jako kafe.
1: Nejlepší letní info posloucháš na rádiu Metropole. Vždycky v tomhle čase, OK?
2: Posloucháš? Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 12 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Díky, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Jaké kulinářské dobroty dokáže nabídnout Olomoucký kraj? To poznáme na letním food festivalu Chutě kraje. Poprvé zavítá i do Olomouce. Regionální kuchyni a produkty najdeme v neděli 6. září v Olomouckém Rozáriu i s doprovodným programem.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
2: Blíží se největší závod silniční cyklistiky v České republice. Prestižní Czech Tour 2026 odstartuje 13. srpna v Praze a postupně peloton cyklistů zavítá i tradičně do našeho regionu a můžeme se těšit i na mezinárodní týmy. Vyvrcholení čtyřdenní cyklistické túry bude na Moravě. Třetí etapa 15. srpna prověří cyklisty horským dojezdem na ikonické Dlouhé stráně na Šumpersku a poslední etapa 16. srpna vyrazí z Kroměříže na Beskydské pustevny. Doplníme, že cyklistickou Czech Tour budou jako vždy provázet dopravní omezení v trase jednotlivých etap. Jak píše Report.cz, půjde o klouzavé uzavírky, které na bodech trasy potrvají cirka půl hodiny.
0: Sport.
2: Vytouženou posilu do levé obrany možná získá fotbalová Sigma Olomouc. Jak píše deník, na pozici levého beka Sigmu už od zimy tlačí bota a nejspíš na post zamíří 24-letý Švéd Anton Ekerot. Uvidíme, zda přestup vyjde.
3: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
4: Trocha mraku, do toho trochu foukne a hned je to počasí snesitelnější, že? Víme, jak bude. Na Moravě dneska odpoledne teploty kolem 30, na horách, konkrétně v Jeseníkách, by to mělo být o 5 stupňů méně. A nějakých 25 až 27 už zítra budeme mít v podstatě všude. A zatímco dneska čekáme místy, přehánky anebo bouřky, tak v pátek a o víkendu bude vesměs polojasno se sluníčkem.
5: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. Víme o nehodě na dálnici D35 na 250. kilometru Olomouc-Mohelnice. Je to kousek před exitem na Soburky Litovel. Teď tady máme neprůjezdný pravý pruh. Jde o srážku dvou osobáků. Bouráme taky na trase Horní Loděnice, Moravský Beroun. I tady máme v sobě dvě auta. A ještě máme hlášenou policejní hlídku v Otrokovicích na ulici Obízná. Tak hlavně šťastnou cestu a dobře dojeďte.
1: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
6: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz

Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Z Premier Cinema se za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinema je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
5: Olomoucký report CZ.
6: Pořád se něco děje.
5: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
7: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
6: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
8: Holba Fest. Akrobacie ve vzduchu, salta nad hlavami a show plná adrenalinu. Moderní cirkus, co propojí energii světla a fakt rizí podívanou. Doraž na Holba Fest a zažij atmosféru, co tě zvedne ze židle. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
9: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňaga až Dorp, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
5: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Víc léta, víc muziky, víc sebe.

0: Metropole právě dnes.
1: Je čtvrtek a 6. srpna a v kalendáři nacházíme jméno Oldřiška. Holky, dámy, gratulujeme! Narozeniny slaví bývalý obránce HC Olomouc a současný hráč Zlína David Škůrek. Přípětek si dnes dávají také herečka a zpěvačka Hana Holišová a bavič i moderátor Petr Novotný.
2: Tohle dělá 90% manželek. Ano, vidím, že správně. Mluví na svý muže, když teče voda.
1: A právě 6. srpna 1984 vydává Prince své průlomové album Purple Rain. To navždy změnilo historii popu i rocku. Vyčistili jste si dnes zuby nebo dáváte žvíkačku? Je národní den svěžího dechu. Svěží rádio, svěží hity i ve čtvrtek 6. srpna.
0: Metropole právě dnes.
3: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
4: Právě teď. Výprodej skladu se slevami 20 až 40%. Svět spánku CZ.
5: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
6: Proto ne.
5: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
6: Proto taky ne.
5: Tak proč?
6: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
5: Ale koupil.
6: Fakt?
5: Fakt.
6: Ty jsi nejlepší.
7: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret nahatý Shakespeare, králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtarie.cz.
8: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
9: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
10: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
11: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
10: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
12: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
13: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump lineu,

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 13 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Co pak se děje, to vám povíme právě teď ve zprávách. Vítejte u nich. Mějme se na pozoru před reklamami na internetu a telefonáty, které slibují výhodné investice. Může jít o podvod. Raději si vždy podobné nabídky zkontrolujme přes preventivní policejní web panprokoukl.cz. Seniorka z Olomoucka se v květnu rozhodla zhodnotit své úspory přes domnělou investiční platformu a až do července rozposlala na různé účty asi 1 milion 300 tisíc korun. Pak s ní investiční společnost přestala komunikovat. Podvod řeší policie.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: V Přerově už brzy budeme rozhodovat, jaké nové nápady zlepší město. Komise tu vybrala z návrhů občanů 12 projektů pro sdílený rozpočet. Které z nich se zrealizují, to rozhodnou občané v zářijovém hlasování. Podrobnosti na webu přerov.eu. Ještě stále v našem regionu čelíme rizikům spojeným s počasím. Meteorologové varují před vyšším rizikem vzniku požárů při současném suchu a horku a dále před vysokými teplotami, a to v našem regionu v Olomouckém, Zlínském, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji.
4: Během čtvrtka 6. srpna ještě vystoupí teploty ve východní polovině Moravy a Slezska na 32 až 36. Teploty přes 32 stupňů mohou na východě území nadále působit komplikace v energetice, dopravě a živočišné výrobě. V kombinaci s vyšší vlhkostí vzduchu budou vysoké teploty stále znamenat na většině území zvýšenou zátěž na lidský organismus. Vydala Jana Hujslová, Český hydrometeorologický ústav.
3: Mimochodem, Česko má za sebou už více než 20 tropických nocí a vlna veder pokračuje. Podle průzkumu agentury NMS vadí vysoké teploty asi 4/5 lidí v Česku. Shodují se, že hraniční teplota pro zvládání horka leží kolem 35 stupňů Celsia ve stínu, píší novinky.cz.
1: Sport.
3: Evropské fotbalové poháry se posouvají do třetího předkola. Dnes uvidíme v akci dva české kluby. Na domácím trávníku se v evropské lize představí Hradec Králové, který od 19 hodin vyzve Bešiktaš Istanbul, a v konferenční lize hraje třetí předkolo Jablonec doma s Rigou od 18 hodin. Na našich vlnách uslyšíte výsledky.
2: Radio Metropole. Co na sebe.
5: Jak od nás víte, na Šumperskou včera dorazily bouřky, místy padaly i kroupy a taky stromy. Hasiči tady měli zhruba 60 výjezdů. Taky víme, jak bude. Dneska ještě pořád hic, ale teploty už konečně klesnou pod tropickou třicítku, a to už zítra, kdy bude 25 až 27. O víkendu by pak nejčastěji mělo být 26 až 30. Nicméně dál platí varování před extrémním vedrem, protože příští týden naměříme 32 až 30. 5 stupňů.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady, víme, že radary v Olomouci mají smysl, ať už je to na Šternberské, Slavonínské, anebo na Jižní, tady prý díky nim klesl počet hříšníků až o polovinu a radary nás v Olomouci hlídají taky na Okružní, anebo na Přerovské. Mimochodem, tady tu rychlost prý překračujeme nejčastěji. A ještě se podíváme na nehodu, která se dořešuje na dálnici D35 na trase Olomouc-Mohelnice, 250. kilometr kousek před exitem na Subu. Litovel. Tady máme ještě stále čukanec dvou osobáků. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
1: Rádio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž.
1: Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní historická zemědělská technika.
0: Floria léto, výstava, která roste s vámi.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
3: Luskni.cz.
4: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
3: Luskni.
4: Koloběžku nebo spotřebič?
3: Luskni a máš.
4: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
5: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týden.

0: dohoda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Poslouchejte Hanáci. V sobotu se stavte v příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě. Akce je pro malé i velké. Děti se vyřádí ve výtvarné dílně, svezou se na poníkovi a zahrají si hry, které bavily už naše dědy a babičky. Mimořádně otevřena je i Brachova zahrada. Přijďte do příkaz u Olomouce.
2: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
3: Ctihodní poutníci a milovníci starých časů. Na hradě Sovinec se tento víkend konají sokolnické slavnosti. Uvidíte výcvik dravců, ukázky lovu, šermířské turnaje i loutkové pohádky. Nemeškejte a přijďte. Dobrá zábava i historická věrnost jsou zde zaručeny. Tento víkend hrad Sovinec.
4: Radio Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Filmové novinky do našich kin tradičně přichází každý čtvrtek. A co tady máme nového tento týden?
2: Ahoj Lukáši, dobrý den milí posluchači.
1: Zdraví za filmové experty našeho rádia Radek Krojciger z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc a přináší premiéry úvodu srpna.
2: Do silné kombinace filmů, která momentálně v kinech je, nám tento týden nové premiéry dokonale doplňují žánrovou skládačku. Už dlouho vyhlížíme opravdu vtipnou českou komedii a něco mi říká, že díky filmu 6 gramů už nemusíme déle čekat. Dále z pytlíku se 6 gramy něčeho podezřelého na školním výletě vyvolá schůzku rodičů a ředitelky a stane se z toho schůzka plná absurdit a nečekaných twistů.
3: Nevíte, proč se scházíme tady?
4: No jak to mám asi tak vědět?
2: Záruku dobré zábavy v tomto případě dává herecké obsazení. Jiří Mádl, Ondřej Vetchý, David Novotný, Oskar Hess, Erika Stárková a mohl bych pokračovat. Na tenhle film se opravdu těším.
5: Pokoj číslo 11 jsou ukryté drogy.
3: Paní ředitelko, a není možné, že tam třeba ty drogy už byly předtím a naši synové s tím nemají vůbec nic společného?
4: Ale ty už konečně přestaň říkat naši synové, to může říkat akorát tvůj fotr, ten tady není.
1: Jaký je druhý dílek naší srpnové filmové skládačky?
2: Dalším dílkem skládačky je očekávaný animák Tlapková patrola, dinosauří film. S Tlapkovou patrolou už byl kdo ví jaký film, ale dinosauři jsou novinka. Nápadně podobně jako v jurském světě se štěňata ocitnou na ostrově, kde ještě žijí dinosauři.
6: Ať tady číhá cokoliv, jsme vybaveni.
2: Shodou okolností jsou na ostrově také diamanty a ty velmi zajímají starostu Hamdingra a to je chodící průšvih. Ale Tlapkovku znáte, všechno dobře dopadne.
7: Jsem Rex, co kdybych vás tu provedl? Jo! Všude dobře, doma nejlíp.
2: Poslední premiérou je horor Zmrzlinář. Je to v hororové hantýrce klasický slasher a začne být hodně brutální a krvavý v okamžiku, kdy do klidného města přijede roztomilé autíčko s usměvavým zmrzlinářem a začne prodávat zmrzlinu, která má na děti opravdu neblahý vliv. O tom, jak je film drsný, svědčí také jeho přístupnost. Od 18 let. Na zmrzlináře tedy nikoho pod 18 nepustíme.
1: Česká komedie 6 gramů, Tlapková patrola s dinosaury i mrazivý horor Zmrzlinář od 18 let jsou prázdninová lákadla 1. srpnového týdne v moravských kinech. Za naše experty Radek Krojciger z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Děkujeme.
2: Díky za rozhovor, Lukáši, a přeju posluchačům krásné letní dny.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
8: Radio Metropole.
9: Letní vibe Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Oblíbená letní otázka v Olomouci. Kde tady grillují makrely? Přehledně to ukazuje nová letní mikroaplikace, kde pečou makrely. Nyní je v testovacím provozu a najdeme ji na městském webu opendata.olomouc.eu. Podrobnosti máme v report.cz. Kalnou vodu máme v Hranicích. Vodovody a kanalizace ve městě provádějí nutné proplachy a odkalování potrubí. Zakalení vody ve vodovodu ve středu způsobil neoprávněný zásah třetí osoby. Práce potrvají do dnešního odpoledne, píše web Hranic. Pozor na dopravní omezení v regionu, řidiči. V Prostějově se zavře Kralická ulice v úseku u nadjezdu Vitana. Silnice 367 tu bude kvůli opravě vozovky neprůjezdná od 10. do 21. srpna. Bude tu značená objížďka. Uzavírka nás čeká i na Kroměřížsku. V Bystřici pod Hostýnem začne v pondělí 10. srpna oprava Lipnické ulice za téměř 16 milionů korun. Cesta bude kvůli práci neprůjezdná. S dokončením se počítá pozimní pauze v první půlce příštího roku. I zde nás čeká objížďka.
1: Sport.
2: Velká florbalová událost ve Šternberku. O víkendu 15. a 16. srpna se tu uskuteční 12. ročník florbalového turnaje Šternberg Open Air Cup. 32 přihlášených týmů změří síly na hřištích, na hlavním náměstí a na základce doktora Hrubého.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
0: Rádio Metropole. To na sebe. Taky máte oteklé prsty a kotníky. I za to může horké tropické počasí. Abychom tomu předešli, musíme stále a průběžně naše tělo zavodňovat. Denně doporučujeme minimálně 2 až 3 litry. Jinak víme, jak bude dneska zhruba 30 až 32 stupňů, s tím, že na východě Moravy může být trochu víc a lokální přehánky anebo bouřky čekáme v podstatě kdykoliv. Jinak výhledově stále platí, že v pátek bude maximálně 25 až 27 a o víkendu teploty do třicítky.
3: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Rádio Metropole za volantem. Víme, jak se jezdí tady, víme, že policejní hlídku teď můžeme potkat v Olomouci na Dolní Novosadské, taky v Mohelnici na Třebovské, anebo na D1 na exitu Hulín Západ. A nehodu máme hlášenou na silnici 150 na trase Přerov Rokytnice, tak tady opatrně a všem každopádně šťastnou cestu.
4: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
5: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz

0: co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Holba Fest. Vůně grilu, špekáčky na ohni, akustická kytara, nebe nad hlavou. Užij si Fakt Rizí horský kemping. Doreš na Holba Fest na Fakt Rizí horský festival 28. až 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
6: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock and roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
7: Už tam budem?
8: Nech toho!
7: Raději už tam budem?
8: Přestaň! Je mě vedro!
9: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
10: Kulturní a informační služby města Přerova vás zvou od pátku do neděle na Přerovské svatovavřinecké hody. V pátek Kamil Střihavka a Citron. V sobotu Pavel Calta a Jana Kiršner. V neděli Revox, Legendy se vrací a Olympic. K tomu doprovodný program pro celou rodinu. Více na Facebooku Kultura Přerov.
11: Jedině Sezako z Olomouce vám doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
12: Pro šmejdi Zlín s Baťapasem. Novou turistickou kartu dostaneš k ubytování ve vybraných hotelích a penzionech. Karta Baťapas ti otevře dveře na spoustu zajímavých míst a provede tě po baťovském Zlíně. Využij Baťapas do konce září a poznej hlavní odkaz Tomáše Bati. Více na baťufregion.cz.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Nejprve trocha statistiky, která rozhodně není nuda. Teď v červenci se v olomoucké porodnici narodilo 146 miminek. Jak informuje Olomouc.cz, nejčastějším chlapeckým jménem byl Matyáš a mezi dívkami to vyhrála Natálka. Blíží se hokejová sezóna a HC Olomouc po páté pro fanoušky vypraví svůj oblíbený Mora Express. Kdy a kam letos pojede, tak to zjišťuje Report.cz. A co pro nás má nový týdeník Hanák? Jsou to například podrobnosti o nehodě významného olomouckého podnikatele Richarda Morávka na dovolené ve Španělsku a taky tu najdeme kuriozitu z Litovle. Město totiž už několik týdnů trápí neznámý vtipálek, který dělá nad domy průlety s motorovým rogalem. To a mnohem víc nabízí týdeník Hanák, který vychází každý čtvrtek. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Jsme tvoji hudební kámoši, kteří ti dělají společnost, ať už si kdekoliv. OK, automatické hudební streamy jsou fajn, ale my ti občas i něco řekneme. A to se cení.
3: Rádio Metropole. Posloucháš?
2: Rádio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 15 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Děkujeme, že jste si nás naladili. Máme tu pro vás další zprávy. Radary v dopravě v Olomouci mají smysl. Městská policie Olomouc oznámila, že díky radarům, které hlídají dodržování povolené rychlosti v ulicích města, ubývá přestupků. Na třech nejnovějších měřících místech, Šternberská, Slavonínská a Jižní ulice, klesl počet hříšníků až o polovinu. Podrobně o tématu radarů hovoří komisař městské policie Olomouc Petr Čundrle v rozhovoru na webu podcasty.olomouc.eu a také v článku na webu report.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Od nás víte o tragické události, k níž došlo včera v Hranicích. V Hranické propasti zemřel při průzkumném ponoru jeskyní Potapěč. Během projektu mapování nejhlubší zatopené jeskyně světa se vzdálil od skupiny. Úmrtí řeší policie.
3: Pátrání po Potapěči mělo smutný konec, kdy jeho tělo bylo nalezeno v hloubce přibližně 185 metrů bez známek života. Vyproštění a vyzvednutí těla provedli policisté z odboru speciálních potápěčských činností a výcviku Frýdek Místek. Z důvodu řádného objasnění této tragické události byly zahájeny úkony trestního řízení pro trestný čin usmrcení z nedbalosti.
2: Řekla za policii komisařka Miluše Zajícová. Vyhořela budova v baťovském areálu ve Zlíně jde k zemi. Začala demolice budovy číslo 34. Jak píše ČT, na místo najíždí těžká technika a pustí se do bourání objektu. Ten v uplynulých týdnech schořel a částečně se zřítil. Demoliční práce potrvají asi 6 týdnů. Příčina požáru je dál v šetření.
0: Sport.
2: Nejlepší koloběžkáři světa se setkají v Lipníku. Od pátku do neděle se tu koná mistrovství světa v koloběhu. Do Lipníku zavítají závodníci z různých států a poměří síly v několika disciplínách. Akce začne v pátek v 10 hodin na stadionu.
1: Rádio Metropole.
4: Trocha mraku, do toho trochu foukne a hned je to počasí snesitelnější, že? Víme, jak bude. Na Moravě dneska odpoledne teploty kolem 30, na horách, konkrétně v Jeseníkách, by to mělo být o 5 stupňů méně. A nějakých 25 až 27 už zítra budeme mít v podstatě všude. A zatímco dneska čekáme místy, přehánky anebo bouřky, tak v pátek a o víkendu bude vesměs polojasno se sluníčkem.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci musíme každopádně 30 dodržovat na Svornosti, na Kmochově a taky u parku na ulici Krapkova. A dál v Olomouci počítáme i s rozkopaným náměstím Hrdinů, takže sledujeme značky. A pozor na nové dopravní omezení v Prostějově, tady se totiž po víkendu zavře Kralická ulice v úseku u nadjezdu Vitana. Vozovka se tady bude opravovat a bude neprůjezdná od 10. do 21. srpna. Objížďka tu bude značená v Prostějově. Na Kralické, tak hlavně šťastnou cestu.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Ahoj, tady je tvoje Rádio Metropole a zajímalo by mě, jestli posíláš svým kamarádům hlasovky. Pokud jo, tak možná brzy přejdeš na něco mnohem originálnějšího. Místo obyčejné hlasové zprávy jim totiž můžeš poslat rovnou vlastní písničku, vytvořenou umělou inteligencí. Novinku přináší aplikace Suno, která nově funguje přímo v aplikaci zprávy na iPhoneu. Stačí při psaní zprávy klepnout na tlačítko plus, vybrat Suno a rozhodnout se, jestli nahraješ krátkou hlasovou zprávu nebo napíšeš text, který se má v písni objevit. Pak už jen vybereš hudební styl. Aplikace nabízí několik žánrů s krátkými ukázkami, případně si můžeš popsat vlastní kombinaci stylů. Umělá inteligence následně vytvoří krátkou skladbu, kterou si můžeš nejdřív přehrát. Pokud se ti nebude líbit, můžeš styl změnit a nechat ji vygenerovat znovu. Hotovou písničku pak odešleš přímo přes iMessage. Aby fungovalo nahrávání přímo v konverzaci, musí mít aplikaci Suno nainstalovanou i druhá strana. Pokud ji nemá, dostane možnost si ji stáhnout a teprve potom si skladbu přehraje přímo ve vlákně zpráv. Na Androidu je situace zatím jiná. Pokud skladbu odešleš přes RCS, dorazí pouze obrázek a propojení se Suno zatím chybí. Všechny vytvořené skladby navíc najdeš přímo v knihovně aplikace Suno. A když se ti některá opravdu povede, můžeš ji později prodloužit o další část nebo novou sloku. Takže jestli už tě nebaví posílat obyčejné hlasovky, možná je čas zkusit hudební vzkaz. Umělá inteligence ti s ním pomůže během několika okamžiků. A co se hudby týče, tak ta je nejlepší na Metropoli. Posíláme ti dál víc muziky, víc energie. Metropole.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
2: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
3: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přívidělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
4: Bike park Hrubá voda, to je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda, projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
5: Ctihodní poutníci a milovníci starých časů. Na hradě Sovinec se tento víkend konají sokolnické slavnosti. Uvidíte výcvik dravců, ukázky lovu, šermířské turnaje i loutkové pohádky. Nemeškejte a přijďte. Dobrá zábava i historická věrnost jsou zde zaručeny. Tento víkend hrad Sovinec.
6: Radio Metropole. Metropole.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: O to čtvrteční pracovní směny v nemocnici nebo na hasičárně přes úřady a radnice až po kombajny na poli. Naše rádio hraje bez výjimky pro všechny Moraváky. Stačí naladit a vaše uši jsou doma. Kde se potkáme na nejlepších akcích v regionu? Třeba v kině. Olomoucké Premier Cinemas ve čtvrtek láká na premiéry. Promítá se horor Zmrzlinař. Je to spousta krve a černého humoru a pro děti je to nový animák Tlapková patrola, dinosauří film. Dnes kromě olomouckého Premier Cinemas se Tlapkovka promítá také v Přerovské hvězdě, v kině v Boskovicích, v Šumperku anebo v Bruntálu. V sobotu 8. srpna se těšíme na rokové hranice v Hranickém Letňáku. Bude spousta hard and heavy kapel, včetně německých Freedom Call. Rokové hranice, sobota 8. srpen, Hranický Letňák. A od pátku až do neděle se potkáme také v Prostějově přímo na zámku, na historicky prvním nádvoříčku. Bude program pro děti i pro dospělé, divadlo, hudba, workshopy a hromada her. Od pátku do neděle v Prostějově přímo na zámku, historicky první nádvoříčko. Těšíme se.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týden.

0: s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Svatova Břinecké hody ve Štěpánově jsou už tento víkend. Bohatý doprovodný program, stánky, pití i jídlo a skvělá atmosféra pro celou rodinu. V sobotu status quo tribute, rock and roll band, pohádka Klauniáda a v neděli koncert Děda Mládek Illegal Band. Svatova Břinecké hody ve Štěpánově už tento víkend.
2: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Nádvoříčko, první dětský, nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov. Už tento pátek až neděli. A co vás čeká? Divadlo, workshopy, hry, obchůdky, vědomosti, prostě dny plné zábavy. Tak dorazte na nádvoříčko. První dětský, nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov.
4: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
5: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
6: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága a Žorb, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kamínkacamp.cz. Mrkni na to.
7: Radio Metropole.
8: Víc léta, víc muziky, víc sebe.

0: baví, baby.
1: Posloucháš Radio Metropole.
2: Metropole.
1: Bylo 16 hodin.
2: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Co pak se děje, to vám povíme právě teď ve zprávách. Vítejte u nich. Mějme se na pozoru před reklamami na internetu a telefonáty, které slibují výhodné investice. Může jít o podvod. Raději si vždy podobné nabídky zkontrolujme přes preventivní policejní web panprokoukl.cz. Seniorka z Olomoucka se v květnu rozhodla zhodnotit své úspory přes domnělou investiční platformu a až do července rozposlala na různé účty asi 1 milion 300 tisíc korun. Pak s ní investiční společnost přestala komunikovat. Podvod řeší policie. Je čtvrtek a to znamená, že je k dostání nové číslo týdeníku Hanák. A co pak v něm najdeme? Podrobnosti o nehodě významného olomouckého podnikatele Richarda Morávka na dovolené ve Španělsku. Hanák zjišťoval, co se přesně stalo a kdy dojde na převoz podnikatele do Česka. A najdeme tu i kuriozitu z Litovle. Město už několik týdnů vytrhává ze spánku muž, který dělá nad domy průlety s motorovým rogalem. Tyto a další informace v novém čísle týdeníku Hanák. Ještě stále v našem regionu čelíme rizikům spojeným s počasím. Meteorologové varují před vyšším rizikem vzniku požárů při současném suchu a horku a dále před vysokými teplotami. A to v našem regionu v Olomouckém, Zlínském, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji.
4: Během čtvrtka 6. srpna ještě vystoupí teploty ve východní polovině Moravy a Slezska na 32 až 36. Teploty přes 32 stupňů mohou na východě území nadále působit komplikace v energetice, dopravě a živočišné výrobě. V kombinaci s vyšší vlhkostí vzduchu budou vysoké teploty stále znamenat na většině území zvýšenou zátěž na lidský organismus. Vydala Jana Hujslová, Český hydrometeorologický ústav.
3: Mimochodem, Česko má za sebou už více než 20 tropických nocí a vlna veder pokračuje. Podle průzkumu agentury NMS vadí vysoké teploty asi 4/5 lidí v Česku. Shodují se, že hraniční teplota pro zvládání horka leží kolem 35 stupňů Celsia ve stínu, píší Novinky.cz.
2: Sport.
3: Evropské fotbalové poháry se posouvají do třetího předkola. Dnes uvidíme v akci dva české kluby. Na domácím trávníku se v Evropské lize představí Hradec Králové, který od 19 hodin vyzve Bešiktaš Istanbul. A v konferenční lize hraje třetí předkolo Jablonec doma s Rigou od 18 hodin. Na našich vlnách uslyšíte výsledky.
2: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej. Rádio Metropole. To na sebe.
5: Počasí na Moravě v pátek velmi příjemné. Počítáme s polojasnou oblohou a s teplotami okolo 25 stupňů Celsia ve stínu a taky se slabým větrem. A co víkend? V sobotu nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia. Neděle bude o něco teplejší a denní maxima vystoupají ve stínu na 33.
6: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Bourá se na Uničovsku v obci Střelice, jde o nehodu dvou osobních aut, která se dá ale opatrně projet. No a dva osobáky v sobě jsou taky v Lipové, u Bystřice pod Hostýnem, i zde se ale dostaneme bez zdržení. Na policejní hlídku se 16. hodinou, pozor, v Napajedlech na nádražní, taky v obci Jedovnice na Brněnském, na nádražní ulici v Boskovicích anebo ve Svitavách u Tří mostů.
1: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
7: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz

0: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
1: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
0: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
2: Luskni.cz.
3: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
2: Luskni.
3: Koloběžku nebo spotřebič?
2: Luskni a máš.
3: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
4: Holba Fest. Pokáč, Kateřina Marie Tichá, Reflexy, Valda Genk, Jitka Čvančarová, Rizí Vít, hudba, co má fakt říct. Sedni na vlak a zažij fakt rizí koncept festivalu Holba Fest. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací.

0: 59,90 a M-ko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call. Rozburácí rokové hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock'n'roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na pohodautrojice.olomouc.eu.
4: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
5: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz

0: Hezké prázdniny, děkujeme, že nás ladíte. S kolegy ve studiu jsme si dali další letní rádiovou výzvu. Kam musíme letět, když se chceme vykoupat v nejteplejším moři na světě? Víte, tipnete si? Že by to bylo Rudé moře? Ne. Takže třeba Středozemní? Taky ne. Jaderské nebo Tyrhenské u Itošky? Ani to. K nejteplejším mořím světa patří Perský neboli Arabský záliv. Je to záliv Indického oceánu propojený s Ománským zálivem a Arabským mořem přes Hormuzský průliv. V létě tam má moře běžně 34 až 35 stupňů Celsia. A vědci tam dokonce naměřili i 37,6 stupně. To už je skoro jako ve vaně. Proč? Záliv je poměrně mělký, ze všech stran ho obklopují rozpálené bouště a v létě tam teploty vzduchu běžně přesahují 45 stupňů. Takže slunce moře ohřívá téměř nepřetržitě. Co jsme si tedy řekli a s čím ohromit kámoše u bazénu? K nejteplejším mořím světa patří Perský neboli Arabský záliv. Běžně má kolem 35 stupňů Celsia. Jako kafe.
1: Nejlepší letní info posloucháš na rádiu Metropole. Vždycky v tomhle čase, OK?
2: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
3: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
2: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
4: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
5: Právě teď. Výprodej skladu se slevami 20 až 40%. Svět spánku CZ.
6: Poslouchejte, Hanáci. V sobotu se stavte v příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě. Akce je pro malé i velké. Děti se vyřádí ve výtvarné dílně, svezou se na poníkovi a zahrají si hry, které bavily už naše dědy a babičky. Mimořádně otevřena je i Brachova zahrada. Přijďte do příkaz u Olomouce.
7: Olomoucký report CZ.
8: Pořád se něco děje.
7: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
9: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
8: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
10: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
11: Proto ne.
10: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
11: Proto taky ne.
10: Tak proč?
11: Protože jsi nekoupil ty lístky našich Spirovky.
10: Ale koupil.
11: Fakt?
10: Fakt.
11: Ty seš nejlepší.
10: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké shakespearovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret Nahatý Shakespeare, Králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
13: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing. Když hlasy září, čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
14: Posloucháš?

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 17 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Oblíbená letní otázka v Olomouci. Kde tady grillují makrely? Přehledně to ukazuje nová letní mikroaplikace, kde pečou makrely. Nyní je v testovacím provozu a najdeme ji na městském webu opendata.olomouc.eu. Podrobnosti má web report.cz. Kalnou vodu máme v Hranicích. Vodovody a kanalizace ve městě provádějí nutné proplachy a odkalování potrubí. Zakalení vody ve vodovodu ve středu způsobil neoprávněný zásah třetí osoby. Práce potrvají do dnešního odpoledne, píše web Hranic. Pozor na dopravní omezení v regionu, řidiči. V Prostějově se zavře Kralická ulice v úseku u nadjezdu Vitana. Silnice 367 tu bude kvůli opravě vozovky neprůjezdná od 10. do 21. srpna. Bude tu značená objížďka. Uzavírka nás čeká i na Kroměřížsku. V Bystřici pod Hostýnem začne v pondělí 10. srpna oprava Lipnické ulice za téměř 16 milionů korun. Cesta bude kvůli práci neprůjezdná. S dokončením se počítá po zimní pauze v první půlce příštího roku. I zde nás čeká objížďka.
1: Sport.
3: Velká florbalová událost ve Šternberku. O víkendu 15. a 16. srpna se tu uskuteční 12. ročník florbalového turnaje Šternberg Open Air Cup. 32 přihlášených týmů změří síly na hřištích, na hlavním náměstí a na základce doktora Hrubého.
2: Rádio Metropole. Co na sebe.
4: 20,3 stupně, tak taková je průměrná teplota pro 7. srpen. Víme, jak bude. Dnes se mohou stále ve večerních hodinách objevit bousky, zítra nás potom čeká polojasná obloha a příjemná teplota okolo 25 stupňů Celsia. O víkendu potom sluníčko, v sobotu teploty do 30 stupňů, v neděli pak do 33.
2: Rádio Metropole za volantem.
4: Bourá se na Uherskohradišťsku v obci Babice, jde o nehodu dvou osobních aut, policisté to vyšetřují a počítat tu musíte s mírným zdržením. No a kde si dát pozor na rychlost? Pokuty se rozdávají v Krhové na Hlavní, taky za obcí Mořice, na Morkovice Slížany, v Olomouci na Tomkově a nebo v Kroměříži na Kojetínské. Dobře dojeďte.
2: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
1: Ctihodní poutníci a milovníci starých časů. Na hradě Sovinec se tento víkend konají sokolnické slavnosti. Uvidíte výcvik dravců, ukázky lovu, šermířské turnaje i loutkové pohádky. Nemeškejte a přijďte. Dobrá zábava i historická věrnost jsou zde zaručeny. Tento víkend hrad Sovinec.
2: Luskni.cz.
3: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
2: Luskni.
3: Koloběžku nebo spotřebič?
2: Luskni a máš.
3: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Jedině Sezako z Olomouce vám doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
7: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Svatova Břinecké hody ve Štěpánově jsou už tento víkend. Bohatý doprovodný program, stánky, pití i jídlo a skvělá atmosféra pro celou rodinu. V sobotu status quo tribute, rock and roll band, pohádka Klauniáda a v neděli koncert Děda Mládek Illegal Band. Svatova Břinecké hody ve Štěpánově už tento víkend.
9: Radio Metropole.
10: Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Je čtvrtek a 6. srpna a v kalendáři nacházíme jméno Oldřiška. Holky, dámy, gratulujeme. Narozeniny slaví bývalý obránce HC Olomouc a současný hráč Zlína David Škůrek. Přípětek si dnes dávají také herečka a zpěvačka Hana Holišová a bavič i moderátor Petr Novotný.
2: Tohle dělá 90% manželek. Ano, vidím, že správně. Mluví na svý muže, když teče voda.
1: A právě 6. srpna 1984 vydává Prince své průlomové album Purple Rain. To navždy změnilo historii popu i roku. Vyčistili jste si dnes zuby nebo dáváte žvíkačku? Je národní den svěžího dechu. Svěží rádio, svěží hity i ve čtvrtek 6. srpna.
0: Metropole právě dnes.
3: Rádio Metropole. Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 18 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Díky, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Pomoc pro péči o děti s psychickými potížemi. Fakultní nemocnice Olomouc oznámila, že získala od soukromého dárce téměř 200 000 korun na podporu péče o děti s duševními problémy. Peníze poslouží oddělení klinické psychologie k nákupu terapeutických pomůcek.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Blíží se největší závod silniční cyklistiky v České republice. Prestižní Czech Tour 2026 odstartuje 13. srpna v Praze a postupně peloton cyklistů zavítá i tradičně do našeho regionu. A můžeme se těšit i na mezinárodní týmy. Vyvrcholení čtyřdenní cyklistické túry bude na Moravě. Třetí etapa 15. srpna prověří cyklisty horským dojezdem na ikonické Dlouhé stráně na Šumpersku a poslední etapa 16. srpna vyrazí z Kroměříže na Beskydské pustevny. Doplníme, že cyklistickou Czech Tour budou jako vždy provázet dopravní omezení v trase jednotlivých etap. Jak píše Report.cz, půjde o klouzavé uzavírky, které na bodech trasy potrvají cirka půl hodiny.
0: Sport.
3: Vytouženou posilu do levé obrany možná získá fotbalová Sigma Olomouc. Jak píše deník, na pozici levého beka Sigmu už od zimy tlačí bota a nejspíš na post zamíří 24-letý Švéd Anton Ekerot. Uvidíme, zda přestup vyjde.
4: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.

0: pilu peliňku. Nicméně ke konci příštího týdne začne pozvolný pokles vzdušné koncentrace pilových zrn a dlouhodobě bude klesat také množství pilu trav. Jinak nás čeká zítra polojasno a teploty okolo 25 stupňů. O víkendu pak opět v maximech tropické třicítky a většinou sluníčko a jasná obloha.
1: Rádio Metropole za volantem.
0: 18. hodinou jezdíme na moravských silnicích bez vážnějších dopravních nehod, ale pozor i nadále na pokuty. Policisté hlídají provoz na D55 na exitu na Pajedla, taky na D35 před exitem Velký Újezd anebo na Holešovské ulici v Bystřici pod Hostýnem. V Přerově na ulici Petřvalského máme teď zvýšený provoz a zdržení na 7 minut.
1: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Random flashback.
2: Metropole.
1: Flashback.

0: Morgan. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
1: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
2: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
3: Z Premier Cinema se za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinema je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
4: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
5: Právě teď. Výprodej skladu se slevami 20 až 40%. Svět spánku CZ.
6: Holba Fest. Kyselo, kulajda, strapačky a další fakt horská jídla. Hory Čech a Moravy na jednom talíři. Doraž na Holba Fest a užij si fakt ryzí kulinářský zážitek. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
7: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový

0: Pohoda s televizním programem Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Ctihodní poutníci a milovníci starých časů. Na hradě Sovinec se tento víkend konají sokolnické slavnosti. Uvidíte výcvik dravců, ukázky lovu, šermířské turnaje i loutkové pohádky. Nemeškejte a přijďte. Dobrá zábava i historická věrnost jsou zde zaručeny. Tento víkend hrad Sovinec.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Radio Metropole.
4: Radio Metropole.

0: Lízuli. To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Filmové novinky do našich kin tradičně přichází každý čtvrtek. A co tady máme nového tento týden?
2: Ahoj Lukáši, dobrý den milí posluchači.
1: Zdraví za filmové experty našeho rádia Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc a přináší premiéry úvodu srpna.
2: Do silné kombinace filmů, která momentálně v kinech je, nám tento týden nové premiéry dokonale doplňují žánrovou skládačku. Už dlouho vyhlížíme opravdu vtipnou českou komedii a něco mi říká, že díky filmu 6 gramů už nemusíme déle čekat. Dále z pytlíku se 6 gramy něčeho podezřelého na školním výletě vyvolá schůzku rodičů a ředitelky a stane se z toho schůzka plná absurdit a nečekaných twistů.
3: Nevíte, proč se scházíme tady?
4: No jak to mám asi tak vědět?
2: Záruku dobré zábavy v tomto případě dává herecké obsazení. Jiří Mádl, Ondřej Vetchý, David Novotný, Oskar Hess, Erika Stárková a mohl bych pokračovat. Na tenhle film se opravdu těším.
5: Pokoj číslo 11 jsou ukryté drogy.
3: Paní ředitelko, a není možné, že tam třeba ty drogy už byly předtím a naši synové s tím nemají vůbec nic společného?
4: Ale ty už konečně přestaň říkat naši synové, to může říkat akorát tvůj fotr, ten tady není.
1: Jaký je druhý dílek naší srpnové filmové skládačky?
2: Dalším dílkem skládačky je očekávaný animák Tlapková patrola, dinosauří film. S Tlapkovou patrolou už byl kdo ví jaký film, ale dinosauři jsou novinka. Nápadně podobně jako v jurském světě se štěňata ocitnou na ostrově, kde ještě žijí dinosauři.
6: Ať tady číhá cokoliv, jsme vybaveni.
2: Shodou okolností jsou na ostrově také diamanty a ty velmi zajímají starostu Hamdingra a to je chodící průšvih. Ale Tlapkovku znáte, všechno dobře dopadne.
7: Jsem Rex, co kdybych vás tu provedl? Jo! Všude dobře, doma nejlíp.
2: Poslední premiérou je horor Zmrzlinář. Je to v hororové hantýrce klasický slasher a začne být hodně brutální a krvavý v okamžiku, kdy do klidného města přijede roztomilé autíčko s usměvavým zmrzlinářem a začne prodávat zmrzlinu, která má na děti opravdu neblahý vliv. O tom, jak je film drsný, svědčí také jeho přístupnost. Od 18 let. Na zmrzlináře tedy nikoho pod 18 nepustíme.
1: Česká komedie 6 gramů, Tlapková patrola s dinosaury i mrazivý horor Zmrzlinář od 18 let jsou prázdninová lákadla 1. srpnového týdne v moravských kinech. Za naše experty Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Děkujeme.
2: Díky za rozhovor, Lukáši, a přeju posluchačům krásné letní dny.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
8: Radio Metropole. Radio Metropole.
0: Víc léta, víc muziky,

0: Rádio Metropole. Metropole. Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. Co na sebe.
1: Počasí na Moravě v pátek velmi příjemné. Počítáme s polojasnou oblohou a s teplotami okolo 25 stupňů Celsia ve stínu a taky se slabým větrem. A co víkend? V sobotu nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia. Neděle bude o něco teplejší a denní maxima vystoupají ve stínu na 33.
0: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Poslouchejte, Hanáci. V sobotu se stavte v Příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě. Akce je pro malé i velké. Děti se vyřádí ve výtvarné dílně, svezou se na poníkovi a zahrají si hry, které bavily už naše dědy a babičky. Mimořádně otevřena je i Brachova zahrada. Přijďte do Příkaz u Olomouce.
2: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
3: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
4: Pro šmejdi Zlín s Baťa Pasem. Novou turistickou kartu dostaneš k ubytování ve vybraných hotelích a penzionech. Karta Baťa Pas ti otevře dveře na spoustu zajímavých míst a provede tě po baťovském Zlíně. Využij Baťa Pas do konce září a poznej hlavní odkaz Tomáše Bati. Více na baťufregion.cz.
5: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Nejprve trocha statistiky, která rozhodně není nuda. Teď v červenci se v olomoucké porodnici narodilo 146 miminek. Jak informuje Olomouc.cz, nejčastějším chlapeckým jménem byl Matyáš a mezi dívkami to vyhrála Natálka. Blíží se hokejová sezóna a HC Olomouc po páté pro fanoušky vypraví svůj oblíbený Mora Express. Kdy a kam letos pojede, tak to zjišťuje Report.cz. A co pro nás má nový týdeník Hanák? Jsou to například podrobnosti o nehodě významného olomouckého podnikatele Richarda Morávka na dovolené ve Španělsku a taky tu najdeme kuriozitu z Litovle. Město totiž už několik týdnů trápí neznámý vtipálek, který dělá nad domy průlety s motorovým rogalem. To a mnohem víc nabízí týdeník Hanák, který vychází každý čtvrtek. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek. Rádio Metropole.
2: Rádio Metropole.

0: Posloucháš?
1: Rádio Metropole.
0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si pustíme interpreta ATB, německého producenta, který svou hudbou míchá trend s emotivními melodiemi a vytváří tak nezapomenutelné zážitky. Jeho skladby jsou jako noční jízda, kdy tě pohltí rytmus i emoce zároveň. ATB je jako ten kámoš, co ti přinese hudbu, která tě vezme na cestu plnou energie i klidu. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje pořádnou dávku hudební elegance.

0: Metropole.
1: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska představujeme The Colors, italskou kapelu, která kombinuje rock, pop a energii do skvělého mixu. Jejich hudba je jako pořádná dávka adrenalinu, která tě rozhýbe a zvedne náladu. The Colors jsou jako kámoši, kteří tě nikdy ne...

0: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing. Když hlasy září, čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
1: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
2: Právě teď. Výprodej skladu se slevami 20 až 40%. Svět spánku CZ.
3: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové Hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové Hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
4: Posloucháš?
5: Radio Metropole.

0: protože my jsme jako tvůj DJ na přání.
1: Teda skoro na přání.
0: Občas zahrajeme i to, co ti zrovna proletělo hlavou.
1: Čistá telepatie.

Tady je tvoje Metropole. Představuje se nám Kygo. Norský DJ a producent, který do elektroniky přináší jemné melodie a pozitivní vibrace. Jeho hudba je jako pohodová jízda po letní pláži. Uvolněná, svěží a perfektní na chill i party. Kygo má talent vytvořit skladby, které dokážou uklidnit i rozhýbat. A proto si získal srdce fanoušků po celém světě.

Ahoj, ladíš Rádio Metropole, posíláme ti víc muziky, víc energie a stále si jedeme na vlně letních prázdnin. A když jsou zrovna vedra, tak samozřejmě hledáme cesty, jak se co nejrychleji schladit. A přesně v tuhle chvíli přichází chytrá novinka z aplikace mapy.com. Možná ji znáš ještě pod starým názvem Map.

0: Utěk z rozpáleného města, mrkni do mapy.com, najdi si rybník s čistou vodou a můžeš skočit do léta rovnýma nohama. Tady je Rádio Metropole, tady ti dál posíláme víc muziky, víc energie.
1: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týden.

0: dohoda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
2: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
1: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Radio Metropole.
5: Radio Metropole.
6: Olé, tady je tvoje Metropole a dneska je čas na Dánsko. Martin Jensen je DJ a producent, co umí roztočit taneční sál během 3 vteřin. Jeho beaty jsou chytlavé a přesné jak švýcarské hodinky. Martin je jako kámoš, co má vždycky v kapse USB plné hitů a náladu vytáhnout lidi ze židlí. Jeho styl je moderní, taneční a radostný. Tak zůstaň s námi, protože na Metropoli právě

Tady je tvoje Metropole. A teď přijde něco pro fanoušky pořádný taneční jízdy. Čestou. Tenhle nizozemský Mr. DJ je legenda, která stojí za miliony tanečních momentů po celém světě. Jeho sety jsou jako výlet do elektrického světa, kde je všechno možné a zábava nekončí. Kdyby elektronika měla krále, Čestou by měl korunu a žezlo. Takže jestli chceš pořádnou dávku energie a beatu, zůstaň naladěnej. Další pecky a zajímavosti přijíždí.

Tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme víc skvělých hitů a příběhů.

Tady je tvoje Metropole. Dneska zabrousíme do světa funky elektroniky s velkou dávkou retro stylu. Ursula 1000 je americký producent, který dělá hudbu jako bondovky po třech espresech. Napětí, groove i vtip. Jeho tracky jsou jako taneční párty v paralelním vesmíru, kde všichni nosí oblek a tančí jak Travolta. Ursula 1000 je jako kámoš, co má vždycky nejzvláštnější playlist. A stejně si ho zamiluješ. Zůstaň naladěný, protože Metropole teď servíruje

0: Rádio Metropole.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A teď pozor na mladýho rakouského talenta, co to s elektronikou fakt umí. Toby Romeo má v sobě tolik energie, že by mohl rozproudit i ospalý pondělí. Jeho beaty jsou jako pořádnej energie.

Tady je tvoje Metropole. Dneska si pustíme Almu, finskou zpěvačku, která svou upřímností a výrazným hlasem baví fanoušky po celém světě. Alma míchá pop s elektronikou a přináší tak unikátní a chytlavé písně, které tě dostanou. Připrav se na pořádnou dávku hudební síly a originality. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje pořádnou porci hitů.

0: Studio Metropole.
1: Olomouc 92 a Zábřeh 105.8 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska tě čeká britský zpěvák Thomas Day, který sází na upřímnost a melodičnost jako málo kdo. Jeho hlas je příjemný, jemný a dokáže ti vyprávět příběhy plné emocí tak, že je cítíš až pod kůží. Thomasova hudba je jako pohodový rozhovor s dobrým kámošem. Uvolněná, ale přitom s velkým srdcem. Když posloucháš jeho skladby, cítíš autenticitu a teplo, které jen tak někdo nenabídne. Zůstaň naladěnej, protože na Metropoli tě čeká spousta další inspirace.

0: Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Bibi Rexa je americká zpěvačka s nezaměnitelným hlasem a pořádnou dávkou charisma, která si rychle získala fanoušky po celém světě. Její hudba je takový mix do...

Tady je tvoje Metropole. Dneska tě čeká The Avenger, francouzský producent, který si získal srdce fanoušků svým unikátním spojením Deep House a melancholických melodií. Jeho hudba je jako ten kámoš, co ti přinese klid i energii zároveň. The Avenger umí vytvořit atmosféru, která tě pohltí a zároveň rozhýbe. Připrav se na zvuk, co tě vezme na cestu plnou emocí a tanečních rytmů. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 23 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Radio Metropole.
1: Radio Metropole.
0: Olomouc.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska si představíme britskou zpěvačku, co kombinuje

Její hlas je jako příjemný společenský rozhovor, co tě nikdy neunaví. Když jí posloucháš, můžeš si klidně představit taneční parket v nejlepším klubu, i když jsi doma v pyžamu. Tak drž frekvenci, další zajímavosti

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Filmové novinky do našich kin tradičně přichází každý čtvrtek. A co tady máme nového tento týden?
2: Ahoj Lukáši, dobrý den milí posluchači.
1: Zdraví za filmové experty našeho rádia Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc a přináší premiéry úvodu srpna.
2: Do silné kombinace filmů, která momentálně v kinech je, nám tento týden nové premiéry dokonale doplňují žánrovou skládačku. Už dlouho vyhlížíme opravdu vtipnou českou komedii a něco mi říká, že díky filmu 6 gramů už nemusíme déle čekat. Dále z pytlíku se 6 gramy něčeho podezřelého na školním výletě vyvolá schůzku rodičů a ředitelky a stane se z toho schůzka plná absurdit a nečekaných twistů.
3: Nevíte, proč se scházíme tady?
4: No jak to mám asi tak vědět?
2: Záruku dobré zábavy v tomto případě dává herecké obsazení. Jiří Mádl, Ondřej Vetchý, David Novotný, Oskar Hess, Erika Stárková a mohl bych pokračovat. Na tenhle film se opravdu těším.
5: Pokoj číslo 11 jsou ukryté drogy.
3: Paní ředitelko, a není možné, že tam třeba ty drogy už byly předtím a naši synové s tím nemají vůbec nic společného?
4: Ale ty konečně přestaň říkat naši synové, to může říkat akorát tvůj fotr a ten tady není.
1: Jaký je druhý dílek naší srpnové filmové skládačky?
2: Dalším dílkem skládačky je očekávaný animák Tlapková patrola, dinosauří film. S Tlapkovou patrolou už byl kdo ví jaký film, ale dinosauři jsou novinka. Nápadně podobně jako v jurském světě se štěňata ocitnou na ostrově, kde ještě žijí dinosauři.
6: Ať tady číhá cokoliv, jsme vybaveni.
2: Shodou okolností jsou na ostrově také diamanty a ty velmi zajímají starostu Hamdingra a to je chodící průšvih. Ale Tlapkovku znáte, všechno dobře dopadne.
7: Jsem Rex, co kdybych vás tu provedl? Jo! Všude dobře, doma nejlíp.
2: Poslední premiérou je horor Zmrzlinář. Je to v hororové hantýrce klasický slasher a začne být hodně brutální a krvavý v okamžiku, kdy do klidného města přijede roztomilé autíčko s usměvavým zmrzlinářem a začne prodávat zmrzlinu, která má na děti opravdu neblahý vliv. O tom, jak je film drsný, svědčí také jeho přístupnost. Od 18 let. Na zmrzlináře tedy nikoho pod 18 nepustíme.
1: Česká komedie 6 gramů, Tlapková patrola s dinosaury i mrazivý horor Zmrzlinář od 18 let jsou prázdninová lákadla 1. srpnového týdne v moravských kinech. Za naše experty Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Děkujeme.
2: Díky za rozhovor, Lukáši, a přeju posluchačům krásné letní dny.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
8: Radio Metropole.

Tady je tvoje metropole. Dneska ti přinášíme Offenbach. Francouzské DJské duo, které vládne taneční scéně svými chytlavými beaty a energickými melodiemi. Jejich hudba je jako pořádná dávka letní party, která tě rozhýbe a zvedne náladu. Offenbach jsou jako ti kámoši, co ti vždycky připraví playlist plný hitů, co prostě musíš slyšet. Jejich styl je moderní, taneční a plný groove. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla půlnoc. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Díky, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Pomoc pro péči o děti s psychickými potížemi. Fakultní nemocnice Olomouc oznámila, že získala od soukromého dárce téměř 200 000 korun na podporu péče o děti s duševními problémy. Peníze poslouží oddělení klinické psychologie k nákupu terapeutických pomůcek.
0: Vysíláme aktuální zprávy.
2: Blíží se největší závod silniční cyklistiky v České republice. Prestižní Czech Tour 2026 odstartuje 13. srpna v Praze a postupně peloton cyklistů zavítá i tradičně do našeho regionu. A můžeme se těšit i na mezinárodní týmy. Vyvrcholení čtyřdenní cyklistické túry bude na Moravě. Třetí etapa 15. srpna prověří cyklisty horským dojezdem na ikonické Dlouhé stráně na Šumpersku a poslední etapa 16. srpna vyrazí z Kroměříže na Beskydské pustevny. Doplníme, že cyklistickou Czech Tour budou jako vždy provázet dopravní omezení v trase jednotlivých etap. Jak píše Report.cz, půjde o klouzavé uzavírky, které na bodech trasy potrvají cirka půl hodiny.
1: Sport.
2: Vytouženou posilu do levé obrany možná získá fotbalová Sigma Olomouc. Jak píše deník, na pozici levého beka Sigmu už od zimy tlačí bota a nejspíš na post zamíří 24-letý Švéd Anton Ekerot. Uvidíme, zda přestup vyjde.
0: Rádio Metropole, co na sebe.
3: Počasí na Moravě v pátek velmi příjemné. Počítáme s polojasnou oblohou a s teplotami okolo 25 stupňů Celsia ve stínu a taky se slabým větrem. A co víkend? V sobotu nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia. Neděle bude o něco teplejší a denní maxima vystoupají ve stínu na 33.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Rádio Metropole. Rádio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Clean Bandit jsou mistři v kombinaci klasických nástrojů s moderní elektronikou, čímž vytváří unikátní hudební zážitek. Jejich skladby jsou jako ten kámoš, co ti na párty přinese nečekané překvapení a chytlavý groove. Připrav se na jízdu, která ti dá energii a přitom tě pohladí po duši. Clean Bandit rozhodně stojí za to sledovat. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hit.

Tady je tvoje metropole. Dneska se těš na interpreta s názvem Kleptoun. Tajemného německého DJe a producenta, který skrývá svůj obličej za zlatou maskou a přináší zvuk, co vás doslova pohltí. Jeho hudba je jako tajuplný příběh plný hlubokých housebeatů a hypnotických melodií, které tě zavedou do jiného světa. Kleptoun je jako ten kamarád, co tě vezme na noční jízdu plnou taneční extáze a emocí. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska přináší dávku tajemné taneční magie.

Tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na Jasona Derula, umělce, který dokáže spojit energii, talent a charisma do jedné neodolatelné show. Jeho hudba tě rozhýbe a zvedne náladu, ať už jsi na parketu, nebo jen tak doma. Jeho skladby jsou pořádnou dávkou zábavy a pozitivních vibrací. Tak nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože na Metropoli pro tebe

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla jedna hodina.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Raye Daltona, zpěváka s hlasem plným radosti a pozitivní energie. Jeho hudba je jako pořádná dávka dobré nálady, která tě donutí vstát a rozhýbat se. Ray je ten typ umělce, co nikdy nesklame a vždycky přinese pořádnou dávku zábavy a emocí. Jeho skladby jsou skvělou společností na párty i na pohodové chvíle s přáteli. Raye Dalton je jako kámoš, kterého prostě chceš mít po svém boku. Zůstaň naladěný, protože na Metropolitě

Tady je tvoje Metropole, dneska zazáří Teddy Swims. Zpěvák s jedinečným hlasem, který spojuje soul, pop a R&B, dokonalý mix emocí a energie. Jeho hudba je jako ten kamarád, co ti v těžkých chvílích zaspívá přesně to, co potřebuješ slyšet. Teddy Swims má dar dostat tě do nálady a zároveň tě rozhýbat. Jeho styl je osobitý, upřímný a plný citu. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje pořádnou porci hudebního kouzla.

Tady je tvoje Metropole a dneska tě pozdravuje Sabrina Carpenter, americká zpěvačka a herečka, která kombinuje popové melodie s osobitým stylem. Sabrina umí v písních vyprávět příběhy, které jsou svěží a zároveň plné emocí. Její hudba tě donutí nejen tancovat, ale i zamyslet se. Je to takový kamarád, co tě vždycky podrží, když to potřebuješ. Zůstaň naladěný, další pecky uslyšíš na Metropoli.

Posloucháš Radio Metropole. Metropole. Byly dvě hodiny.